písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

0: kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem lásku, já jedu dál. S Bohem láskou já jedu.
1: Signál Rádio.

si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl, ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

0: jste na správné frekvenci ve správném čase.
1: Noční proud.

Jste na správné frekvenci ve správném čase. Stanice Československo vysílá noční proud. Stanice Československo.

Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu. Signál Rádiu.

0: 4 minuty před 6 hodinou nám na Signal Rádiu dospíval Joe Cocker. Za chvíli nabídneme první dnešní zprávy a pak to nejlepší z 80. let. Van Halen, Kim Wilde a nebo Madonna.
1: Signál Rádio, doprava.
0: K nehodě došlo na silnici 40 u Valtic na Břeclavsku, řeší to tam policie a v Praze kolem nehody projedete s opatrností v ulici Nádražní na Smíchově. Signál Rádio vám přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je 24. srpna. Hezké ráno ze Signál Rádia přeje Lucie Sinková. V pražském Černínském paláci se dnes na pravidelné poradě sejdou čeští velvyslanci a velvyslankyně působící v zahraničí. Tradiční týdenní setkání zahájí projevy ministra zahraničí Petra Macinky a premiéra Andreje Babiše. Kvůli mimořádnému suchu se dnes poprvé v letošním roce sejde ústřední komise pro sucho. Předsedat by měl ministr zemědělství Martin Šebestyan nebo ministr životního prostředí Igor Červený. Komise projedná aktuální hydrologickou situaci a data z regionů, kde hejtmani preventivně svolávají krajské komise. Světový automobilový průmysl teď prochází velkou krizí a německý Volkswagen je přímo v jejím středu. Volkswagen, pod který patří i Škoda Auto, proto chystá velké změny, aby zůstal konkurenceschopný.
0: Co se děje v regionu?
2: Na závěr letošních prázdnin chystají v Berouně taneční slavnosti. Tančit se bude o posledním prázdninovém pátku, tedy 28. srpna. Nejen taneční slavnost, ale také sousedská večeře na závodí. V zeleni u pěší lávky bude podle pořadatelů akcí pro návštěvníky všech věkových kategorií. Začínat se bude v 17 hodin a oficiální konec je v plánu na 22. hodinu. Honza Navrátil, Beroun.
0: Sport.
1: Fotbalisté Zbrojovky Brno v pátém kole první ligy zvítězili v Teplicích 2-0. Nováček soutěže má na kontě 7 bodů a v neúplné tabulce dotáhl soupeře. Navíc má k dobru dohrávku proti Hradci Králové. Zbrojovka je díky lepšímu skóre než Severočeši 6. Teplicím patří 9. pozice a Olomouc porazila Pardubice 3-1 v lize po třetí za sebou zvítězila. Sigma v neúplné tabulce poskočila na 3. místo. Východočeši stále čekají na první výhru v sezóně a s jediným bodem jsou 13.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy. Během dne na severu a severovýchodě přechodně až oblačno a později odpoledne a večer, zejména na jihozápadě a jeho území, oblačnost bude částečně přibývat. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 27. Tolik počasí, zprávy a po dovolené opět Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Dobré ráno, bylo 6 hodin, čas, abychom odstartovali ranní vysílání Signál Rádia. Po dovolené už je s vámi ve studiu opět Jirka Svoboda, moc jsem se na vás těšila, tak doufám, že si začátek nového dne i nového pracovního týdne společně užijeme. Je tady pondělí 24. srpna a já už tady chystám řadu aktualit a zajímavostí a k tomu pochopitelně i ty nejlepší osmdesátky, které vás určitě nakopnou pozitivní energií. Tak to pojďme odstartovat, přeju dobré ráno a hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Krásné dobré ráno, máte naladěné Signál Radio a s námi zahajujete nový den. Je tady pondělí 24. srpna. Nechci nějak strašit, ale zbývají přesně 4 měsíce do Vánoc. Svátek má dnes Bartoloměj, narozeniny slaví například anglický herec Rupert Grint, kterého znají fanoušci Harryho Pottera jako Rona Weasleyho. K oslavencům patří taky populární brazilský spisovatel Paulo Coelho, herec a moderátor Jan Rosák nebo herec a režisér Jakub Werenberg. Přeju všechno nejlepší. A ani my ostatní nepřijdeme zkrátka. Na dnešek připadá den Vezu, den nožů, je také den broskvového koláče a nebo den vaflí. Tak to bych si klidně k rannímu kafi dal. Posílám další hudbu a za chvíli probereme aktuální počasí. Hezký poslech. Signál.

0: Madonna, Who's That Girl v pondělí ráno na Signál rádiu. Než vyrazíte ven, dobře se oblékněte, protože dnešní ráno je nad Českem většinou jasné a místy se vyskytují mlhy. Teploty jsou poměrně nízké. Měříme nejčastěji mezi 9 a 13 stupni, ale například Karlovy Vary hlásí aktuálně pouze 4 stupně, Liberec, Plzeň a České Budějovice jsou na 8 stupních, Praha hlásí 10 a Brno začíná den na 14 stupních. Máme před sebou slunečný den, bude většinou jasno nebo polojasno. Odpoledne a večer bude od jihozápadu částečně přibývat oblačnost. Naměříme 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy bude až 27. Tak vám přeju příjemné pondělí a posílám Village People.
1: Ráno

0: Na Signál Rádiu jedeme v rytmu hitu 80. let. Před 6:30 kapela Tým, ale ještě vám prozradím, jaké události dnešek přinese.
1: Signál Rádio. Očekávané události.
0: Ministerstvo financí dnes spustí druhé upisovací období pro dluhopisy republiky. Ministerstvo dnes také zveřejní úrokovou sazbu a ostatní parametry nové emise. V pražském Černínském paláci se dnes na pravidelné poradě sejdou čeští velvyslanci a velvyslankyně v zahraničí. Porada se podle ministerstva zahraničí zaměří například na posilování bezpečnosti a prosperity České republiky v rámci Evropské unie. Kvůli mimořádnému suchu se dnes sejde ústřední komise pro sucho. Je to letos poprvé. Komise bude řešit aktuální hydrologickou situaci a data z jednotlivých regionů. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes mimořádně sejdou kvůli minimální mzdě. Tripartita projedná její navýšení v příštím a přespříštím roce. Podle návrhu vládního nařízení by mohl nejnižší výdělek od ledna vzrůst zhruba o 2,5 tisíce na 24 900 korun. Dnes dojde k provizornímu napojení úseku dálnice D35 na trase Ostrov Vysoké Mýto za tunelem Homole. A v budově finančního úřadu na nábřeží Kapitána Jaroše v Praze dnes skončí natáčení amerického seriálu Birdwatcher. Štáb místo využívá k natáčení od 8. srpna.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
1: Ano nebo ne?
0: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
1: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
2: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
0: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
1: Hrajte s námi každé všední ráno.

Bengals nám na Signál Rádio zpívali o šíleném pondělí. Já doufám, že je pro vás spíš klidné a příjemné v naší společnosti. Za chvíli už koukneme na pár témat ze zpravodajských webů a před 7 hodinou zaspívá třeba skupina Texas, UB40 nebo Michael Jackson. Také se vám se Signál Rádiem dobře stává a zahajuje buď nový pracovní týden, anebo poslední prázdninový týden.

0: Letní hit Summerson nám na Signál Rádio zpívali Texas. Dnešní ráno je nad Českem většinou jasné a místy se vyskytují mlhy. Teploty jsou poměrně nízké, měříme nejčastěji mezi 9 a 13 stupni, ale například Karlovy Vary hlásí aktuálně pouze 4 stupně, Liberec, Plzeň a České Budějovice jsou na 8 stupních, Praha hlásí 10 a Brno začíná den na 14 stupních. Máme před sebou slunečný den, bude většinou jasno nebo polojasno. Odpoledne a večer bude od jihozápadu částečně přibývat oblačnost a naměříme 20 až 24 stupňů. Na jihu Moravy bude až 27. Teplotně tedy máme před sebou velmi příjemný den, tak si ho užijte v naší společnosti.
1: Ráno

0: Na Signál Rádiu nám dospíval Robert Palmer a UB40, dál už to bude Amy Stewart, ale pojďme ještě mrknout na pár zajímavých témat, o kterých se dnes píše na zpravodajských webech.
1: Signál Rádio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Globální automobilový průmysl nyní prochází obří krizí a německý automobilový koncern Volkswagen se nachází v jejím středu. Koncern se podle jeho šéfa v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Meteorologický jev El Niño se rozvíjí nezvykle rychle a může se stát nejsilnějším v zaznamenané historii. Teploty vody v Pacifiku dál překračují normální hodnoty a modely předpovídají další oteplování. Předpokládá se, že i příští rok bude přepisovat teplotní rekordy. Automatické sčítače na pražských cyklostezkách loni zaznamenaly zhruba 5,6 milionu cyklistů, meziročně zhruba o procento méně. Celková délka značených cyklotras se zvýšila o kilometr na 550 kilometrů a vznikly i nové cyklopruhy. Botanická zahrada Mendelovy univerzity v Brně chce lépe hospodařit s vodou, uvedla proto do provozu digitální systém, který umožňuje sledovat a řídit využívání vody v areálu nebo odhalovat případné úniky. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně prohrály s obhajkyněmi stříbra Srbkami 1-3, po dvou výhrách utrpěli ve skupině B první porážku. A fotbalisté Barcelony vykročili za třetím titulem ve španělské lize v řadě vítězstvím 5-0 na hřišti Elche.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

Máte naladěné Signál Rádio, kde už pro vás chystáme další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. A tentokrát se bude mluvit o Vltavě. Není to jenom tepna, která rozděluje město na dvě části, ale dříve to kolem řeky skutečně hodně žilo. Své živnosti u ní provozovali řemeslníci, využívali ji obchodníci, ale sloužila také jako stoka, kam mířil odpad z města. Po Vltavě do Prahy často připlouvali voraři s dřevem ze šumavských lesů a bylo tu slyšet i klapání mlýnů. Velmi oblíbené bývaly zdejší plovoucí plovárny. Jestli chcete vědět, jaká pravidla na nich platila, poslechněte si další poutavé vyprávění Davida Černého u nás na Signál Rádiu už zítra, krátce popolední.

0: S hronským smíchem z hitu Thriller od Michaela Jacksona končí první hodina dnešního rána na Signa Rádiu a teď 3 minuty před 7 hodinou už je se mnou ve studiu Lucka Synková. Vítám tě, ahoj, dobré ráno.
1: Já se směju podobně, hezké ráno.
0: No my jsme se 11 dní neviděli, tak jak se tady měla beze mě?
1: No tak já jsem se měla pracovně a měla jsem se pracovně i o víkendu, protože jsme pomáhali mamince na baráku a jsem úplně zničená, ta fyzická práce je nějaká náročnější.
0: No vidíš, já jsem lenošil na slunci v horku. No, nejchladnější den z celého předchozího týdne měl 32 stupňů, většinou 36 až 39, prostě horké Španělsko, ale krásné.
1: Takže jsi se válel, válel a válel.
0: No tak já nevím, všimla jsi, že jsem opálený, ne?
1: No jasně, no.
0: Ne, tady v přítmí studia to není tak vidět. No.
1: To jsem chtěla dodat, ale něco tady kouká na mě čokoládovýho kousek ruky.
0: Tak co máš ve zprávách?
1: Tak jak moc páteční a víkendové deště pomohly v boji proti suchu a jaké počasí nás čeká tento týden, to si řekneme. A ještě, jak se od příští roku změní minimální mzda a o kolik by mohly růst platy. Pozor, ve veřejném sektoru, Jiříku, takže my o sebe čas zase spadneme na zem.
0: Zůstaňte s námi dál, za chvíli opět to nejlepší z 80. let, Cyndi Lauper, Roxette nebo George Michael.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Nehodu máme hlášenou ze silnice 19 obce Nezvěstice na Plzeňsku. Policie vyšetřuje nehodu na D1 na 175. kilometru ve směru na Prahu. Místo je tady průjezdné s opatrností a 2 kamiony máme v sobě na silnici 11 u obce Sobotín na Šumpersku. Jezděte opatrně, přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké pondělní ráno přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes mimořádně sejdou kvůli růstu minimální mzdy v příštích 2 letech. Podle návrhu by se mohla od ledna zvýšit z letošních 22 400 korun na necelých 25 000. Po jednání tripartity budou odboráři a zaměstnavatelé jednat s ministryní financí Alenou Schillerovou a ministrem práce Alešem Juchelkou o růstu platů. Juchelka uvedl, že by mohl být nejvyšší za poslední roky. Vláda dnes projedná změny v penzijním spoření. Podle návrhu zákona o doplňkovém penzijním spoření by se měla pro mladé klienty od příštího roku zvýšit podpora. Zároveň by měly klesnout poplatky odváděné penzijním společnostem. Ministerstvo financí předpokládá, že změna umožní efektivnější zhodnocování peněz, ale podle penzijních společností hrozí, že nepokryjí svoje náklady. Část Česka po týdnech sucha zasáhl vydatnější déšť, který zvedl hladiny řek a pomohl půdě. Výrazně stoupla například Otava nebo Lužická Nisa. Jinde se ale voda rychle vsákla do vyschlé země. Sucho dál trápí městskou zeleň i některé živočichy. Výraznější srážky by mohly dorazit znovu na konci tohoto týdne. Naopak začátkem týdne se do Česka vrátí letní teploty.
0: Co se děje v regionu?
2: Letní období je tradičně ve znamení nedostatku krve. Vážný problém hlásí i nemocnice v Benešově, která tak prosí dárce, aby přišli a krev darovali. Zásoby krve se tenčí a nemocnice potřebuje co nejdříve doplnit krevní skupiny A, B a 0, a to v pozitivním i negativním RH faktoru. Proto prosí zdravé dárce, aby přišli pomoci, a vzkazuje, že má pro každého připravený dárek. Honza Navrátil, Benešov.
0: Sport.
1: České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně podlehly Srbsku 1-3 na sety. Po 2 výhrách tak ve skupině B poprvé prohrály. Srbky táhla hlavně Boškovičová, která zaznamenala 27 bodů.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy. Během dne na severu a severovýchodě přechodně až oblačno a později odpoledne a večer, zejména na jihozápadě a jeho území, oblačnost bude částečně přibývat. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jihu Moravy i 27.
0: Signál Rádio.
3: Se Signál Rádiem vstupujete do nového dne, už bylo 7 hodin, kalendář ukazuje datum 24. srpna a tak má svátek Bartoloměj. Narozeniny slaví například anglický herec Rupert Grint, kterého znají fanoušci Harryho Pottera jako Rona Weasleyho. K oslavencům patří taky populární brazilský spisovatel Paulo Coelho, herec a moderátor Jan Rosák nebo herec a režisér Jakub Verenberg. Od nás letí velké gratulace a už za chvíli vám připomenu několik výročí. Jedno se bude týkat i planety Pluto. Jsem Jirka Svoboda a přeju všem dobré ráno a samozřejmě hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Posloucháte Signál Radio, je 24. srpna, 4 měsíce zbývají do Vánoc. V tento den si v roce 1891 Thomas Edison patentoval filmovou kameru a už přináším i další dnešní výročí.
1: Signály z minulosti.
0: V tento den v roce 2006 Mezinárodní astronomická unie na svém valném shromáždění v Praze vyřadila ze seznamu planet ve sluneční soustavě Pluto a zařadila ho mezi takzvané trpasličí planety. V roce 1995 došlo k významné události ve světě počítačů. Začaly se prodávat Windows 95. Mezi novinkami tenkrát bylo například tlačítko Start v levém dolním rohu. V roce 1894 založil podnikatel Tomáš Baťa ve Zlíně se svými staršími sourozenci obuvnickou dílnu. V roce 1853 byly vyrobeny první bramborové lupínky, tedy chipsy. A v tento den v roce 79 vybuchla sopka Vesuv a pohřbila antické obce Pompeje a Herkulaneum.

Pondělí ráno na Signál Rádiu skupina Hot Chocolate pro příjemný start nového dne. Ráno je svěží, bude to chtít možná nějakou mikinu nebo lehký svetřík na sebe. Odpoledne už bude krásně letní. Dnešní ráno je totiž nad Českem většinou jasné a místy se vyskytují mlhy a teploty jsou poměrně nízké. Měříme nejčastěji mezi 9 a 13 stupni. Máme před sebou ale slunečný den, bude většinou jasno nebo polojasno. Odpoledne a večer bude od jihozápadu částečně přibývat oblačnost a naměříme 20 až 24 stupňů. Na jihu Moravy bude až 27. Tak vám přeju krásné pondělí a tohle už je Joan Jett.

0: Máte naladěné ranní vysílání Signál rádia, před půl osmou skupina Erasure, ale teď si ještě povíme, jaké události přinese 24. srpnový den.
1: Signál rádio. Očekávané události.
0: Ministerstvo financí dnes spustí druhé upisovací období pro dluhopisy republiky. Ministerstvo dnes také zveřejní úrokovou sazbu a ostatní parametry nové emise. V pražském Černínském paláci se dnes na pravidelné poradě sejdou čeští velvyslanci a velvyslankyně v zahraničí. Porada se podle ministerstva zahraničí zaměří například na posilování bezpečnosti a prosperity České republiky v rámci Evropské unie. Kvůli mimořádnému suchu se dnes sejde ústřední komise pro sucho. Je to letos poprvé. Komise bude řešit aktuální hydrologickou situaci a data z jednotlivých regionů. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes mimořádně sejdou kvůli minimální mzdě. Tripartita projedná její navýšení v příštím a přespříštím roce. Podle návrhu vládního nařízení by mohl nejnižší výdělek od ledna vzrůst zhruba o 2,5 tisíce na 24 900 korun. Dnes dojde k provizornímu napojení úseku dálnice D35 na trase Ostrov Vysoké Mýto za tunelem Homole. A v budově finančního úřadu na nábřeží Kapitána Jaroše v Praze dnes skončí natáčení amerického seriálu Birdwatcher. Štáb místo využívá k natáčení od 8. srpna.
1: Ráno na Signál Rádio. S námi máte přehled.

0: 3 minuty po půl 8 na signál rádio skupina Erasure a Blue Savannah, za chvíli Jana Nanini, Paul McCartney anebo Better Girls.
1: Signál rádio doprava.
0: Nehoda vás drží na silnici 237 obce Chodovlice na Litoměřicku. Dvě osobní auta havarovala na prvním kilometru dálnice D5 na příjezdu do Prahy. Blokovaný je tady jeden jízdní pruh. A pozor, v Praze na Strakonické, tady se na úrovni Lahovic srazilo auto s autobusem a ve směru do centra se tvoří kolona. Signál rádio vám přeje šťastnou cestu.
1: Signál rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál rádio, a to nejlepší z 80. let, budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce. Signál rádio posloucháte online na Signál rádio. Radio CZ.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Chtěli byste se během letošního roku podívat do některé z jeskyní? Po celém Česku jich je opravdu hodně a my vám nabízíme možnost získat rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let. Sami si zvolíte, do které ze 14 jeskyní zajdete a jestli se v ní budete chtít schladit a ukryt před spalujícím sluncem a nebo ji navštívíte během deštivého dne. Vstupenku můžete získat opět v naší kvízové hře Ano nebo ne. Hrajeme ji od pondělí do pátku vždy před 8:30. Tak mějte připravené telefony s číslem 910 269 910. Já vám držím palce a doporučím také kouknout na detaily na našem webu signalradio.cz.
1: Je tu nový den a s ním ráno na Signál rádiu.

0: Jste se Signál rádiem, dnes má svátek Bartoloměj a tak se říká, jaký čas jest na svatého Bartoloměje, takový celý podzimek bude, anebo dozrál-li hrozen do Bartoloměje, dobrým vínem sudy naleje. No tak snad se to vyplní, ostatně máme před sebou slunečný den, bude většinou jasno nebo polojasno, odpoledne a večer bude od jeho západu částečně přibývat oblačnost a naměříme 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy bude až 27. Přeju vám hezký začátek posledního prázdninového týdne.
1: Ráno na Signál rádiu.

0: Na Signál Rádiu to roztáčeli Weather Girls, dal už to budou Bonnie M nebo Katrina and the Waves, ale ještě zamíříme na Jihlavsko, kde můžeme mimo jiné obdivovat i historické trumpety. Více detailů přidá kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Brdnický zámek na Jihlavsku postupně zaplňují předměty, které připomínají jeho historii a někdejší kulturní život. Nejnovějším přírůstkem je 15 historických dechových nástrojů. Do Brdnice dorazili z Německa díky španělskému trumpetistovi Pedru Brávovi, který se rozhodl svou sbírku zámku věnovat. Ta pochází především z oblasti Markneukirchenu, která byla významným centrem výroby hudebních nástrojů. Jednotlivé kusy jsou z různých období a společně ukazují vývoj výroby dechových nástrojů v Německu. Nejvýraznějším kusem je trubka z období první světové války, je umístěná uprostřed sbírky a dostala přezdívku koruna výstavy. Nástroje jsou zavěšeny na hlavním schodišti v prostoru kolem sálu vjezdů. Návštěvníci si je mohou prohlédnout během komentovaných prohlídek zámku, při některých se dozvědí také více o jeho historii a o tom, jak se do Brtnice dostali. Každý z nástrojů má však svou vlastní historii a společně představují zajímavý pohled na vývoj a výrobu dechových nástrojů v Německu, popsal předseda spolku Eduardo Garcia Salas. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
2: Vstáváte se Signál Rádiem.

0: Ráno na Signál rádiu míří k 8 hodině, je čas na dobrou zprávu a dnes si povíme o tom, v čem má pozdní léto své kouzlo a jak si ho užít.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.
2: Na Signál rádiu.
0: Pozdní léto je skvělé v tom, že už nebývá takové horko, v zahradě nebo na terase může hezky vonět grill, k tomu oblíbená hudba a kolem přátelé. Tyhle chvíle bývají často ty nejhezčí a rádi na ně vzpomínáme i po skončení prázdnin. A při takové grilovačce ani nemusíme přemýšlet nad tím, jaký drink komu dáme. V obchodech už je dneska k dostání velké množství míchaných koktejlů v plechovce, takže stačí jenom vychladit a může se podávat. Navíc dneska existují i různé nealkoholické varianty, takže si letní atmosféru může užít opravdu úplně každý. Takže ať už máte v plánu nějakou grilovačku nebo třeba piknik, užijte si poslední letní večery naplno a nezapomeňte, že tou nejdůležitější ingrediencí zůstává dobrá společnost a skvělá hudba. Třeba ta naše, kterou si snadno pustíte z mobilní aplikace.
1: To byla dobrá zpráva dnešního rána na Signál rádiu.

0: Zpěvačka Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, na závěr další hodiny dnešního rána na Signál Radio. 3 minuty před 8 hodinou je se mnou ve studiu opět Lucka, vítám tě tady.
1: Jsem zde.
0: Je 24. srpna, 4 měsíce do Vánoc, ale ty ještě necháme stranou.
1: Už zase ty Vánoce. Kdo nás poslouchá pravidelně, tak ví, jak Jirka je prostě velký milovník Vánoc a tradic vánoční.
0: No ne, my jsme si doma chtěli, jsme si zrovna říkali, že si musíme letos koupit nový stromeček, ale já jsem chtěl mluvit spíš o tom.
1: Nedá pokoj.
0: Že vlastně máme před sebou poslední týden prázdnin a musím říct, že já jsem tohle období nikdy opravdu neměl rád.
1: Já
0: poslední
1: taky ne.
0: Týden prázdnin už začínala taková ta nervozita, blíží se to. Samozřejmě ty rodiče už mě tahali po těch papírnictvích, scháněli se sešity a tak dále.
1: Otrava.
0: No, otrava, přesně. Jako mám pocit, že ten závěr prázdnin už jsem si nikdy neuměl užít.
1: To asi málo kdo, já jsem to měla podobně a je pravda, že člověk to má v sobě tak zafixovaný, že i teď, když na mě vyskakují reklamy na pastel, na bloky, na fixy, tak říkám, ježiš, už s tím zase otravuju. A člověk se vrátí vlastně podvědomě do toho dětství a má z toho najednou nervy.
0: I mnoho desítek let poté, co nám skončila školní docházka, furt to máme
1: furt to
0: v sobě.
1: Tam je, no. Tak, mě je docela zajímalo, jestli to máte podobně. Co mám ve zprávách? Ano. Proč vláda letos nepočítá se státní podporou oprav krajských silnic? Hodně se o tom mluví už několik dnů, tak si o tom řekneme víc ve zprávách. A Max Verstappen se s domácí velkou cenou Nizozemska rozloučil hodně než šťastně.
0: A i když se blíží konec prázdnin, tak stále ještě pokračuje 80. léto Signál Rádia. Za chvíli Modern Talking, ABBA anebo Elton John.
2: Signál Rádio, doprava.
0: Nehoda vás drží na silnici 352 u Jihlavy. Kolona se vytvořila na prvním kilometru dálnice D5, kde došlo k nehodě ve směru na Prahu. Zdržíte se v Praze na Strakonické, kde havarovalo auto s autobusem, a to ve směru na centrum. A pozor taky na silnici 279 u obce Žďárna na Mladoboleslavsku. Tady máme hlášené pobíhající koně po komunikaci. Tak jezděte opatrně, šťastnou cestu.

0: Signál Rádio zprávy.
1: Je pondělí 24. srpna, s vámi je Signál Rádio a Lucie Sinková. Hezké ráno. V pražském Černínském paláci se dnes na pravidelné poradě sejdou čeští velvyslanci a velvyslankyně působící v zahraničí. Tradiční týden setkání zahájí projevy ministra zahraničí Petra Macinky a premiéra Andreje Babiše. Podle ministerstva zahraničí se porada zaměří například na posilování bezpečnosti a prosperity České republiky v rámci Evropské unie, také na rozvoj mezinárodních partnerství a podporu českých zájmů v zahraničí. Vláda letos nepočítá se státní podporou oprav krajských silnic. Argumentuje penězi, které mají kraje a obce na účtech a také napjatým státním rozpočtem. Hejtmani ovšem varují, že výpadek dotací zhorší stav silnic a může zpomalit nebo odložit jejich opravy a nové projekty po celé republice. El Niño se rozvíjí neobvykle rychle a může být jedním z nejsilnějších v historii měření. Teploty v Pacifiku už výrazně převyšují normál a podle modelů budou dál růst. Silný El Niño může v příštích měsících ovlivnit počasí po celém světě a přispět k tomu, že rok 2027 bude rekordně teplý. Přinést může i častější sucha, povodně nebo vlny veder.
0: Co se děje v regionu?
2: Dalších 17 bytů v centru hlavního města je připraveno najít své obyvatele formou elektronické aukce. Zájemci si je mohou vyhledat na webu magistrátu, kde jsou také všechny informace jak k bytům, tak také k aukcím. Součástí jsou i virtuální elektronické prohlídky, kde se lze byty projít z pohodlí domova. První kolo aukce startuje na začátku září. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen se s domácí velkou cenou Nizozemska rozloučil neúspěšně. Na okruhu, který příští rok v kalendáři nebude, odjel ani necelé jedno kolo. Po smyku narazil do zdi a ze závodu musel odstoupit. Svůj konec označil za velké zklamání.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek bude jasný až polojasný. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer, zejména na jihozápadě a jeho území, bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 27. Tolik počasí, zprávy a teď opět Jirka Svoboda a osmdesátky.
0: Signál Rádio.
3: Dobré ráno, také s 8 hodinou posloucháte Signál Rádio. Prázdniny ještě nekončí a tak vám za chvíli dám tip na skvělý zážitek. No a k dalšímu zážitku vám můžu dát i vstupenku. V této hodině před 8:30 budeme hrát kvízovou hru Ano nebo ne o rodinný lístek do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Tak si to nenechte ujít a mějte připravené telefony s číslem 910 260 910. Jsem Jirka Svoboda a dal všem přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Dnešní ráno trávíte se Signál rádiem. Vyrážíme na západ Čech. V Plzni si během letošního léta pochvalují návštěvnost. Turisté už sem nepřijíždějí jenom na víkendy jako v minulých letech, ale navštěvují město i během všedních dní. Největšími lákadly jsou stará synagoga, bednárna plzeňského pivovaru nebo výstava o Hurvínkovi. A protože letošní léto nabídlo opravdu hodně tropických dní, tak vyhledávají návštěvníci spíše chladnější prostory, hlavně sklepy pivovaru a historické podzemí. Více poví vedoucí turistických tras Pavla Mášková.
1: My máme celkem 9 kilometrů sklepů, ale ta návštěvnická trasa ve sklepě měří zhruba 800. Teplota v těch sklepích, kde se nepřichlazuje, je dneska už trošku vyšší, ale tady na Spilce, kde se teď nacházíme, tak ta teplota je nejnižší z těch našich sklepů a je to opravdu kolem těch 8 stupňů zhruba.
0: V chodbách je 70 lednic, kam se do 80. let vozil led z Boleveckého rybníka. Zaváželi se ledem na chlazení i transport piva až po strop a museli vydržet do další zimy. Takže kdybyste chtěli nějaký zážitek, můžete zkusit plzeňské podzemí a nebo vyrazit do jeskyní. V této hodině budete moci získat vstupenky. Tak dál držte signál.
2: Signál Rádio.

Posloucháte pondělní vysílání Signál rádia. Teplotní rekord pro 24. srpen má hodnotu pár desetin nad 34 stupni a je z roku 1807. Vypadá to, že ještě nějakou dobu tento rekord odolá. Sice dnes máme před sebou slunečný den, ale tak vysoké teploty nenaměříme. Bude většinou jasno nebo polojasno, odpoledne a večer bude od jihozápadu částečně přibývat oblačnost a naměříme 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy bude až 27. V úterý potom bude dál přibývat oblačnosti a zítra se můžeme dočkat i nějakých srážek. Teď na Signál rádiu další 80. Tohle je Elton John.

0: jeskyní po celém Česku, tak si nachystejte telefony s číslem 910 260 910. Ještě vám ale prozradím, o čem dnes informují zpravodajské weby.
1: Signál Radio. O čem se mluví, o čem se píše.
0: Globální automobilový průmysl nyní prochází obří krizí a německý automobilový koncern Volkswagen se nachází v jejím středu. Koncern se podle jeho šéfa v poslední době potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Meteorologický jev El Niño se rozvíjí nezvykle rychle a může se stát nejsilnějším v zaznamenané historii. Teploty vody v Pacifiku dál překračují normální hodnoty a modely předpovídají další oteplování. Předpokládá se, že i příští rok bude přepisovat teplotní rekordy. Automatické sčítače na pražských cyklostezkách loni zaznamenaly zhruba 5,6 milionu cyklistů, meziročně zhruba o procento méně. Celková délka značených cyklotras se zvýšila o kilometr na 550 kilometrů a vznikly i nové cyklopruhy. Botanická zahrada Mendelovy univerzity v Brně chce lépe hospodařit s vodou, uvedla proto do provozu digitální systém, který umožňuje sledovat a řídit využívání vody v areálu nebo odhalovat případné úniky. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně prohrály s obhajkyněmi stříbra Srbkami 1-3, po dvou výhrách utrpěli ve skupině B první porážku. A fotbalisté Barcelony vykročili za třetím titulem ve španělské lize v řadě vítězstvím 5-0 na hřišti Elche.
1: Ráno na Signál Radio. S námi máte přehled.

0: Na Signálrádiu nám právě teď dospíval Phil Collins a je čas na soutěž, proto vytáčíte číslo do našeho studia 910 260 910.
1: Ano nebo ne? Na Signálrádiu.
0: Tento týden ve hře Ano nebo ne rozdáváme rodinné vstupenky do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Tenhle zážitek si můžete užít až do konce letošního roku, takže o zážitky nepřijdete ani po prázdninách. Někdo se nám dovolal, tady Jirka, Signálrádio, dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady je Roman.
0: Romane, jak se vám dneska vstávalo?
2: Jo, dobře. Takový vedro dneska.
0: To je senzační, ono vedro není ani v jeskyních, co si budeme povídat. Tak když vyhrajete rodinnou vstupenku, budete tam moci vyrazit. Mám tady otázku, vy odpovídáte pouze slovem ano nebo ne. Romane, poslouchejte dobře, ptám se, jsou punkevní jeskyně nejnavštěvovanějšími jeskyněmi v Česku, ano nebo ne?
2: Já si myslím, že ano.
0: Je to tak. Turisty se mláká hlavně možnost plavit se na lodičkách po říčce Punkvě, taky pohled ze dna Macochy, což je senzační, ročně je navštíví 200 až 250 tisíc lidí. Byl jste tam někdy?
2: No, byl jsem tam asi před více jak 5 lety.
0: No, tak si tam klidně můžete zopakovat výlet, anebo můžete vyrazit do nějaké jiné jeskyně. Všechny budete mít na té vstupence vypsané a budete si moci vybrat podle své libosti, kam chcete zavítat. Tak já vám moc gratuluju, mějte se dobře a prosím, nezavěšujte.
2: Jo, děkuji.
0: Tak dneska to bylo rychlé, další rodinná vstupenka je rozdaná a jestli chcete taky, zkuste své štěstí opět zítra touto dobou. Detaily o jeskyních i soutěži najdete na našem webu signalradio.cz.
1: Ano nebo ne? Hrajte s námi zase příště na Signál Rádiu.

0: Na signál rádio skupina Cloud máme 9:30. Za chvíli už nám budou zpívat Eurythmics, Nick Kershaw anebo Pointer Sisters.
1: Signál rádio, doprava.
0: Nehoda osobního auta se stala na dálnici D5 u exitu 50 ve směru z Prahy. Brno, Mendelovo náměstí, tady máme v sobě 2 osobní auta. Vyškov, ulice Brněnská, tady u nehody zasahuje záchranka. A příjezd do Prahy po Strakonické stále blokuje nehoda autobusu a dodávky. Signál rádio přeje šťastnou cestu.
1: Na vašich cestách už nemusíte přelaďovat. Poslouchejte signál rádio v autě digitálně v DAB+. Čistý zvuk a žádné šumění. Jen zajímavé informace a hity, které nestárnou přímo do vašeho auta. Ujíždějte se signál rádiem na 80kách digitálně v DAB+ po celém Česku.

0: Rozhovor Signál rádia.
1: Tentokrát vás pozveme na opravdu zajímavé místo. Do poštovního muzea, jehož historie sahá až do doby po rozpadu Rakouska-Uherska. Za svou existenci prošlo hned několika rezorty, například ministerstvem spojů nebo vnitra. A letos se začala psát jeho další kapitola. Muzeum strategicky přešlo pod Národní technické muzeum a znovu se otevřelo v krásných prostorách Vávrova mlýna na pražském nábřeží Vltavy. U slavnostního znovu otevření nechyběl ani náš kolega Luboš Dvořák, který si povídal s ředitelkou muzea Máriou Šatkovskou. Rozhovor vám na Signál rádiu nabídneme ve středu po 10. hodině.
0: Rozhovor Signál rádia. Signál rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

0: Máte naladěné Signál Rádio. Sportovní výkony mohou být různé a tak celkem 193 švestkových knedlíků za hodinu spořádal při včerejší soutěži jedlíků na festivalu Vizovecké trnkobraní vítěz Radim Dvořáček z Ostravy. Svůj vlastní český rekord z předloňska nepřekonal, tehdy snědl 228 knedlíků.
1: Nejsem úplně spokojený s tím, já jsem doufal aspoň 200, ale nevím, nějak to nešlo dneska. Já jsem využil teda, že se mohlo zapíjet dneska, ale využil jsem to až moc, myslím, že jsem vypil tak 4 lahve, takže 2 litry vody a to asi byla chyba. Nevím, co jsem udělal špatně, jestli příprava nebo ty knedlíky byly výborné, ale 200 zase nepadla už druhý rok za sebou, tak nevím, snad příště.
0: No i tak gratulujeme, zatím nejlepší výkon v soutěži a zároveň světový rekord drží Patrick Bertoletti z USA, který v roce 2008 spořádal 233 knedlíků. Rád.

0: Přeju vám příjemné pondělí se Signál rádiem. Máme před sebou slunečný den, bude většinou jasno nebo polojasno. Odpoledne a večer bude od jeho západu částečně přibývat oblačnost. Naměříme 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy bude až 27 stupňů Celsia. V úterý potom dál bude přibývat oblačnosti, bude polojasno, místy až zataženo a na jihu a východě území se ojediněle vyskytne déšť. Zítra naměříme 22 až 26 stupňů, na jihu Moravy bude až 29. Také ve středu bude dost oblačnosti, vyskytne se místy déšť nebo přehánky. Není vyloučená ani bouřka. Teploty budou opět kolem 26 stupňů a na tropickou třicítku se dostaneme ve čtvrtek při polojasné nebo skoro jasné obloze. Přeju vám hezký začátek nového týdne.
1: Hity, které hrály z transistoráku, to je 80kové léto na Signál rádiu.

0: Nick Kershaw v pondělí ráno na Signál Rádiu. Už se tady chystají Pointer Sisters nebo kapela U2, ale ještě míříme do Prahy. V Davidcích totiž chystají už čtvrtý ročník festivalu Davidské divadelní léto a jeho program nám přiblíží kolega Honza Navrátil.
1: Hezký den, i letošní ročník Davidského divadelního léta je opět velmi pestrý a nabitý. Festival, který vstupuje do svého už čtvrtého ročníku, nabídne odpolední dětská představení zdarma a také loutkový program sále klubovny. Vrcholem každého dne ale bude večerní program na venkovní scéně. Ve srovnání s předchozími ročníky letošní program značně rozrostl a nabídne v 5 dnech hned 10 inscenací a také jednu projekci. Celý program je k nalezení na webu Davidského kulturního a komunitního centra Klubovna. To najdeme na adrese klubovna.povaleč.cz. Tak tam mrkněte a vyberte si. Mimochodem, když jde o Davidské divadelní léto, tak se svou troškou do mlýna přispěje také slavné Davidské divadlo. To předvede svou inscenaci Ucpaný systém. Festival startuje v sobotu a potrvá až do 2. září. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Máte naladěné Signál Rádio z Bystřic, by teď měli milovníci vlaků. Město Cheb se už brzy na 2 dny promění v přehlídku vlakové techniky všech generací. V Chebu budou k vidění jak parní stroje, tak i nejnovější soupravy. Navíc bude možné si prohlédnout i prostory, které bývají veřejnosti běžně uzavřené. Další podrobnosti o chystaném Národním dni železnice přidá mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
1: V sobotu 12. a v neděli 13. září ožije město Cheb Národním dnem železnice. České dráhy zde návštěvníkům představí desítky kusů moderní i historické kolejové techniky, slavnostně otevřou novou halu údržby a společně s cestujícími oslaví svátek České železnice. Program nabídne pohled na to, jak se cestovalo dřív a jak se cestuje dnes. Ukázky nejmodernějších vlaků a chybět nebude ani velkolepá noční show.
0: Areál oslav Národního dne železnice bude rozdělený do 3 tematických světů: svět historie, svět změny a svět zábavy, který bude patřit hlavně dětem. Tak si do kalendářů zapište datum 12. až 13. září.
2: Je tu nový den a s ním ráno na Signál Rádiu.

0: kapela YouTube v závěru dnešního pondělního rána na Signál Rádiu. Máme 24. srpna, necelé 3 minuty nás dělí od 9. hodiny. Se mnou ve studiu opět Lucka, vítám tě.
1: Hezké dopoledne všem.
0: Ty jako žena určitě často nakupuješ.
1: Ano,
0: už
1: celkem.
0: Jsi byla ve výprodejích.
1: Nebyla.
0: Oni už vrcholí ty letní výprodeje, samozřejmě obchodníci se zbavují všeho letního a prázdninového zboží, protože potřebují navést už to podzimní a zimní. Mám tady takovou zajímavou statistiku. Podle aktuálních dat jsme my Češi největšími lovci slev v Evropě.
1: Mě to nepřekvapuje teda.
0: Až 60% veškeré útraty za potraviny a drogery tvoří nákupy v akcích u nás.
1: Ale víš co, no akce není jako akce, protože co si budeme povídat, vždycky nás ty obchodníci tak trošku obelstí.
0: Nechci slevu zadarmo.
1: Tak nějak, jo. Ono se to tváří jako akce a ve skutečnosti to akce není, ale třeba loni jsem v akci koupila dvoje letní boty právě takhle na sklonku léta.
0: No vidíš, a využila jsi už?
1: No jej, a musím říct teda, že se v nich dobře ťape.
0: To je dobře, co máš ve zprávách?
1: Tak elektronická evidence tržeb se od začátku příštího roku vrací. Jak jsou připraveni podnikatelé, prozradíme ve zprávách. A cestovní kanceláře varují opět před falešnými zájezdy. Hmm. Na co si dát pozor, na co se zaměřit, taky odtajlíme, odtajníme.
0: A stále pokračuje 80. léto, za chvíli Tina Turner, Desireless, anebo Eňa.
2: Signál Rádio, doprava.
0: K nehodě došlo na silnici 169 u Rabína Klatovsku. Pozor taky v Roudnici nad Labem v ulici Prokopová, tady zasahuje záchranka u nehody cyklisty. A Praha spojovací ulice ve směru na Jarov, tady vás drží nehoda 3 osobních aut. Přejeme šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Ministryně financí Alena Schillerová a ministr práce Aleš Juchelka dnes odpoledne usednou k jednacímu stolu s odboráři a zaměstnavateli. Tématem bude růst platů v příštím roce. Odbory chtějí o navýšení platů jednat už několik měsíců. Vládu k zahájení jednání letos vyzvali už třikrát. Hasiči v noci zasahovali u požáru v Rynolticích na Liberecku. Plameny zasáhly pergolu, stodolu, garáž i dílnu. Na místě zasahovalo 7 jednotek a škoda podle odhadu dosahuje 2 miliony korun. Nikdo nebyl zraněn a příčina požáru se vyšetřuje. Elektronická evidence tržeb se od začátku příštího roku vrací. O jejím spuštění ví 88% českých podnikatelů a majitelů malých a středních firem. Jen třetina z nich ale věří, že jejich současné pokladní systémy zvládnou novinku bez úprav. Cestovní kanceláře varují před falešnými zájezdy, které se objevují hlavně na sociálních sítích. Podvodníci lákají na levné dovolené, vyberou zálohu a pak přestanou komunikovat. Odborníci doporučují ověřit si, zda má cestovní kancelář potřebná oprávnění a pojištění.
0: Co se děje v regionu?
2: Za několik týdnů by měla skončit několik let trvající rekonstrukce pražského průmyslového paláce na Výstavišti. Jeho oprava byla součástí dostavby vyhořelého křídla této secesní stavby. Práce jsou sice ve skluzu, hotovo mělo být už loni. Nicméně vedení metropole ujišťuje, že se vše stihne tak, aby tu v říjnu mohla proběhnout první veřejná akce. Půjde o veletrh Design Block, startuje 6. října. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Tenistka Nikola Bartuňková vstoupila do turnaje Monterey vítězně. V prvním kole porazila Chorvatku Antonii Ružičovou 6-4 a 6-3. 20-letá Češka zvládla zápas za hodinu a půl a v dalším kole čeká 4. nasazená Potapovová z Rakouska.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den je jasný až polojasný, i když během dne na severu a severovýchodě bude přechodně i oblačno a později odpoledne a večer především na jihozápadě a jihu území bude oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě i 27. Tolik počasí, zprávy a teď Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Máme krátce po 9. hodině, jste dál se Signál Rádiem a s vámi ve studiu Jirka Svoboda. Na sociálních sítích skupiny Roxette se objevuje upoutávka na speciální edici jejich slavných písní ještě se zpěvačkou Mary Fredrickson. Půjde o 2 CDčka s 26 tracky a 20-stránkovým bukletem. No a kromě známých hitů tam fanoušci najdou i různé demo nahrávky a další bonusy. Vyjít má 18. září. Další zajímavosti ze sociálních sítí slavných hvězd přidáme už za chvíli. Tak dál držte signál. Hezký poslech.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Dobré dopoledne, společnost vám dělá Signál Radio a teď už za námi přichází kolega Martin Čípa, který má přehled o tom, co v poslední době zveřejnili na sociálních sítích slavné hvězdy.
1: Hvězdy na síti. Na Signál Radio.
2: UB40 ukázali na Instagramu video ze svých cest autobusem mezi koncerty. Během jedné z nich se zastavili taky u domu, ve kterém vyrůstal Michael Jackson. V příspěvku ocenili, že po filmu Michael se dostává i mladší generace k té nejlepší hudbě všech dob. Take That vás na Instagramu zavedou do zákulisí natáčení videoklipu k novému singlu Sweet July. Ten režíroval Juan Arnell, se kterým kapela spolupracovala už na megahitu Back for Good a který natočil klipy třeba taky pro Pet Shop Boys, Ricka Astleyho a další britské hudební ikony. Sítěmi proletěla taky zpráva o připravovaném filmu, který bude o jednom z nejzvláštnějších osmdesátkových koncertů v Československu. V roce 84 vystoupil Elton John na zimním stadionu v Havířově, neplánovaně po cestě z Prahy do Polska. Vstupenka na tribunu tehdy stála 50 korun, na plochu 75. Aktuálně vzniká scénář a brzy se snad začne natáčet. A Duran Duran se opět začínají chystat na Halloween. Jejich speciální strašidelná party se stala tradicí. Po vyprodaných minulých ročnících v New Yorku a Manchesteru si vzali mnohem větší sousto. Vystoupí totiž v největší londýnské hale, která pojme až 20 000 návštěvníků a bude právě na Halloween dějištěm posledního koncertu v rámci turné po Británii. Co je nového nejen v online světě, zjistíte taky na Instagramu a Facebooku Signál Rádia. Tak nás určitě sledujte. Hezký poslech přeje Martin Čípa.
1: Hvězdy na síti na Signál Rádiu.

0: Máte naladěné Signál Rádio, kde už pro vás chystáme další vydání pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým. A tentokrát se bude mluvit o Vltavě. Není to jenom tepna, která rozděluje město na dvě části, ale dříve to kolem řeky skutečně hodně žilo. Své živnosti u ní provozovali řemeslníci, využívali ji obchodníci, ale sloužila také jako stoka, kam mířil odpad z města. Po Vltavě do Prahy často připlouvali voraři s dřevem ze šumavských lesů a bylo tu slyšet i klapání mlýnů. Velmi oblíbené bývaly zdejší plovoucí plovárny. Jestli chcete vědět, jaká pravidla na nich platila, poslechněte si další poutavé vyprávění Davida Černého u nás na Signál Rádiu už zítra, krátce popolední.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

0: Na Signál Rádiu Vangelis. V příštích minutách to budou Sistr Sledge anebo skupina Opus, ale ještě si s kolegou Lubošem Dvořákem uděláme zastávku v Telči.
1: Moje cestování po místech začínající na písmeno T pokračuje. Po Třebíči jsem se přesunul do skoro sousední Telče, kousek od Jihlavy. Sláva asi 5000ového městečka se skoro hvězd dotýká. Už přes 30 let je totiž na světovém seznamu kulturního dědictví. Pověst zmiňuje jeho založení po roce 1000. Na první písemnou zmínku si však museli počkat 300 let. Pokud přijedete autem, tak vcelku pohodlně zaparkujete na centrálním parkovišti na výpadovce směr Jindříkův Hradec. Nechají vás tam samozřejmě za poplatek stát i s karavanem nebo autobusem. Jenom už paní, co prodávala parkovné, vyměnili za opotřebovaný automat. Takže při kulturních a jiných akcích se u něho tvoří fronty. Odtud pak pohodlně vejdete po pár desítkách metrů branou do zámecké zahrady vedle skleníku a přes lávku zálivu u Lidského rybníka se dostanete k zámku a na náměstí Zachariáše z Hradce, kde se točila řada filmových pohádek, včetně Pyšné princezny nebo Z pekla štěstí. Z Telče zdraví Luboš Dvořák.

0: Tři minuty před 10. hodinou na Signál Rádio Miroš Birka, Marika Gombitová, za chvíli opět to nejlepší z 80. let, Fancy, zpěvačka Sandra anebo Alphaville.
1: Signál Rádio, doprava.
0: K nehodě osobního a nákladního auta došlo na silnici 23 o obce Řípec na Táborsku. V Praze zasahuje záchranka u nehody auta a chodce v ulici Lhotecká v Modřanech a nehoda kamionu vás drží na Rozvadovské spojce v Praze ve směru na centrum. Signál Rádio přeje šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezký den s datem 24. srpna přeje Lucie Sinková. V pražském Černínském paláci se sešli čeští velvyslanci a velvyslankyně na pravidelné poradě. Jednání zahájili premiér Andrej Babiš a ministr zahraničí Petr Macinka. Babiš ve svém projevu kritizoval klesající konkurenceschopnost Evropské unie a podpořil její rozšíření o země západního Balkánu, včetně jejich vstupu do Schengenu. Macinka, stejně jako premiér, zdůraznil význam ekonomické diplomacie. Potravinové doplňky mohou v některých případech ohrozit zdraví. Podle Státního zdravotního ústavu bylo loni nahlášeno 13 případů zdravotních potíží po jejich užívání a odborníci upozorňují hlavně na některé dovážené výrobky. Ty mohou obsahovat nepovolené nebo dokonce toxické látky. Státní zdravotní ústav zároveň uvádí, že podobných případů řeší v průměru kolem 170 ročně. Do Česka se tento týden vrátí letní teploty. Ve čtvrtek a pátek se hlavně na Moravě mohou teploty vyšplhat až k 35 stupňům. Na víkend dorazí studená fronta s deštěm a bouřkami a počasí se mírně ochladí.
0: Co se děje v regionu?
2: Registrační řízení politických stran a hnutí kandidujících v letošních komunálních volbách skončilo. Pražský magistrát zaregistroval kandidátky všech 24 stran a uskupení, které podali přihlášku. Ve srovnání s volbami před 4 lety je subjektů letos o 2 více. Pražané budou 9. a 10. října volit stejně jako před 4 lety v jednom obvodu celkem 65 zastupitelů. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Fotbalisté Zbrojovky Brno zvítězili v 5. kole první ligy v Teplicích 2-0. O oba góly se postaral záložník Antonín Vaníček, který se trefil ve 42. a 72. minutě. Brňané mají po 5 zápasech 7 bodů a v neúplné tabulce jsou 6. Navíc mají k dobru utkání s Hradcem Králové. Teplicím patří 9. místo. Hostující trenér Martin Svědík zhodnotil zápas na tiskové konferenci.
3: Další věc, vlastně, která je v té lize důležitá, tak je, že když máte vlastně za zápas, já nevím, 2 šance a dáte 2 góly, tak jste prostě 100% jste produktivní a tím, že vlastně ta defenziva byla bezchybná, tak si odvážíme to vítězství. Jo.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešní den je jasný až polojasný, i když během dne na severu a severovýchodě bude přechodně i oblačno a později odpoledne a večer především na jihozápadě a jihu území bude oblačnosti částečně přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě i 27. Tolik počasí, zprávy a teď Jirka Svoboda.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
4: Na Signál Rádiu máme krátce po 10. hodině, pondělí s datem 24. srpna příjemně plyne. Toto datum bylo v roce 1981 velmi důležité pro všechny fanoušky Beatles. Mark David Chapman, který zavraždil Johna Lennona, byl totiž odsouzen k doživotnímu vězení. Po 20 letech mohl požádat o podmínečné propuštění, ale soudy jeho žádosti vždy zamítly. No a když zůstanete s námi, dozvíte se i jiné zajímavosti z hudební historie. Jsme vaše Signál Rádio, já jsem Jirka Svoboda a dál přeju hezký poslech.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Máte naladěné signál rádio, kam už přichází kolega Lukáš Bláha. Ten má v malíčku hudební historii a připravil pro nás pár zajímavých momentů, které pojí datum 24. srpna.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Just killed a man. Úvod dnes náleží Queen. 24. srpna 1975 začali nahrávat své operní mistrovské dílo Bohemian Rhapsody v Rockfield Studios ve Walesu. Freddie Mercury si skladbu předem připravil a celou dobu kapelu řídil. Pánové zpívali vokální party nepřetržitě 10 až 12 hodin denně po dobu 3 týdnů, což vedlo k neskutečným 180 hodinám samostatně zaznamenaných linek. Výsledná 6-minutová nahrávka byla mimo jiné označena za nejstreamovanější píseň 20. století.

0: oblohou letěla.
1: Proti proudu času si to šineme za 24. srpnem 1985. Od tohoto dne byla po 76 letech ze Země opět k vidění Heliova kometa. Sledovat je možné ještě v roce 1986, ale protože nedosahuje takové jasnosti jako předtím, mnoho lidí vůbec nevidí. Jarek Nohavica na základě této události složil song Kometa.
0: O lásce, o zradě, o světě.

0: Přeju vám hezký poslech Signál rádia. Na středu chystáme do vysílání další rozhovor a tentokrát vás pozveme na opravdu zajímavé místo, do poštovního muzea, jehož historie sahá až do doby po rozpadu Rakouska-Uherska. Za svou existenci prošlo hned několika rezorty, například ministerstvem spojů a nebo vnitra, a letos se začala psát jeho další kapitola. Muzeum strategicky přešlo pod Národní technické muzeum a znovu se otevřelo v krásných prostorách Vávrova mlýna na pražském nábřeží Vltavy. U slavnostního znovu otevření nechyběl ani náš kolega Luboš Dvořák, který si povídal s ředitelkou muzea Máriou Šatkovskou. Rozhovor vám u nás na Signál rádiu nabídneme ve středu po 10. hodině.
1: Osmdesátky byly jiné. Barevnější, hlasitější a možná trochu kouzelnější. Hudba tepala v rytmu našeho srdce. Silné refrény, emoce na maximu a chytlavé melodie, které se nám doslova zalívaly pod kůži. Stačily první tóny a poznali jsme svůj oblíbený hit, který jsme chtěli s Walkmanem u pasu poslouchat pořád dokola. Je to hudba dávno prověřená časem a nic neztratila ze svého lesku. Jsme Signál Rádio a hrajeme to nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Signál rádu nám přesně v 10 hodin a 40 minut dospíval Michael Jackson o muži v zrcadle a úplně zrcadlově proti mě teď sedí Lukáš Ferelich. Vítám tě tady, Luky.
1: Krásné dopoledne, ahoj.
0: Neviděli jsme se 10 dní, tak tě rád vidím.
1: Já tebe tež.
0: Mimochodem začal nám poslední týden prázdnin. My jsme to tady dneska ráno s Luckou Sinkovou probírali. My jsme ten poslední týden prázdnin nikdy neměli rádi.
1: Já taky ne, i když letos je to pro mě jiné, no, protože moje dovolená přijde až v září.
0: Takže ty se máš ještě na co těšit.
1: Ano.
0: Je to tak. Vy se určitě těšte na Lukáše, který vás provede dalším programem. Pro dnešek se loučí Jirka, no a zítra v 6 ráno opět ahoj, ještě posílám Albono a Romina Power a Feličita.

0: Richard Marx, chviličku před 11. hodinou, krásné pondělí, tady je Signál Radio. Za moment bude pokračovat naše 80-kové léto. Madonna, Soul Asylum nebo třeba Lionel Richie. Teď už nesmí chybět zprávy a také informace z dopravy.
1: Signál Radio, doprava.
0: Pozorujte v současnou chvíli na Praze 6, křižovatka ulic Kukulova a Bělohorská. Tady je nehoda dvou osobních vozidel. Nárazově se můžete zdržet zhruba do 5 minut. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Je pondělí 24. srpna, s vámi je Signál Rádio a Lucie Sinková. Pěkné dopoledne. Ode dneška si lidé mohou objednávat tříměsíční státní dluhopisy z druhé emise takzvaných dluhopisů republiky. Objednávky jsou možné do 4. října přes elektronický majetkový účet nebo na pobočkách ČSOB. Jeden člověk může nakoupit dluhopisy až za 3 miliony korun. Zaplatit je musí do 13. října. Policie chce více času na zajištění důkazů. U některých závažných trestných činů by se proto mohla doba zadržení prodloužit ze současných 48 na 72 hodin. Změna by se týkala například případů podezření na terorismus a vyžadovala by úpravu listiny základních práv a svobod. Demolice vyhořelé výškové budovy ve Zlíně pokračuje podle plánu a do konce týdne by měla být odstraněna její zbývající část. 11-podlažní objekt v bývalém baťovském areálu zachvátil 9. července požár, při kterém se část budovy zřítila. Demoliční práce začaly 7. srpna. Slovenská policie oznámila, že v případu loňské srážky vlaků na východě země obvinila jednoho ze strojvedoucích. Podle ní nerespektoval signalizaci.
0: Co se děje v regionu?
2: Registrační řízení politických stran a hnutí kandidujících v letošních komunálních volbách skončilo. Pražský magistrát zaregistroval kandidátky všech 24 stran a uskupení, které podali přihlášku. Ve srovnání s volbami před 4 lety je subjektů letos o 2 více. Pražané budou 9. a 10. října volit stejně jako před 4 lety v jednom obvodu celkem 65 zastupitelů. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Česká běžkyně Tereza Hrochová vynechá nadcházející mistrovství světa v silničních bězích v Kodani. Olympionička se po nedávném evropském šampionátu v Birminghamu, kde skončila 9. v maratonu, rozhodla na světovém mistrovství nestartovat. Informaci zveřejnil její trenér Vladimír Bartůněk.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je skoro jasný až polojasný, ale během dne na severu a severovýchodě bude přechodně i oblačno. Během odpoledne na jihozápadě a večer i na ostatním území bude oblačnosti přibývat. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě 27. Tolik zprávy, počasí a teď 80 a Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
3: Čtyři minuty po 11. hodině, dobré pondělní dopoledne. Zajímavý stavební projekt vzniká kousek od naší republiky a možná by se mohl někomu z vás hodit. Víc prozradím za chvíli a budeme taky hrát to nejlepší z 80. let. S vámi Lukáš Frelich a teď Pet Shop Boys.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

nebo sklep asi nebude ta správná schovka před zloději nebo přírodními živly. Měl bych pro vás ale řešení. Ve švýcarských skalách vzniká obrovský trezor, který nabídne až 25 jednotlivých prostorů asi 100 metrů pod zemí. Úroveň zabezpečení bude stejná, jako má aktuálně Švýcarská národní banka. Majitelé těchto úložišť si tady budou moci ukrýt peníze, drahé kovy, cenná umělecká díla nebo také historická auta či kvalitní vína. Stavět se již začalo a dokončení je v plánu na příští rok. Cena skalního trezoru se bude pohybovat od 500 tisíc do 750 tisíc švýcarských franků. Prodávat se budou na dobu 99 let.

0: Takhle zní nejlepší playlist 80. let a Jennifer Rush. Sociální sítě, to je místo, kde se určitě vyplatí být s námi ve spojení. Díky tomu budete mít vždycky přehled. Třeba na našem Facebooku zjistíte, z jakého roku přichystal Martin Hovorka signály světových hitparád, jak vypadá princezna Arabella dnes, nebo co si můžete vysoutěžit v našem ranním vysílání. Tak se mrkněte a já vám k tomu budu hrát už za moment.
1: Nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádiu. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa, nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi.

0: Michal Žavit a single, který nás pořád hodně baví. Za chvilku Patrick Swayze, Pink Floyd nebo Erasure. Tak zůstaňte dál v naší společnosti a mějte hezké pondělí.
1: Rozhovor Signál Rádia. Tentokrát vás pozveme na opravdu zajímavé místo. Do poštovního muzea, jehož historie sahá až do doby po rozpadu Rakouska-Uherska. Za svou existenci prošlo hned několika rezorty, například ministerstvem spojů nebo vnitra. A letos se začala psát jeho další kapitola. Muzeum strategicky přešlo pod Národní technické muzeum a znovu se otevřelo v krásných prostorách Vávrova mlýna na pražském nábřeží Vltavy. U slavnostního znovu otevření nechyběl ani náš kolega Luboš Dvořák, který si povídal s ředitelkou muzea Máriou Šatkovskou. Rozhovor vám na Signál Rádiu nabídneme ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia. Když slyšíš tohle,

0: Za 3 minuty udeří pravé poledne a společnost vám dělá signál rádio. Za moment to nejlepší z 80. let, Rigueira, Annie Lennox nebo třeba Phil Collins. Teď už nesmí chybět zprávy s Lucí Sinkovou a já ještě přidám informace z dopravy.
1: Signál rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 3 v ulici Jana Želivského před křižovatkou s Olšanskou. Tady je nehoda 3 osobních vozidel, zdržíte se asi do 10 minut. Tak s tím počítejte, pevné nervy a jděte opatrně.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Stále hezké pondělí přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Vítejte u dalších zpráv. Důvěra v českou ekonomiku v srpnu mírně klesla. Podle analytiků zatím stojí mimo jiné pokračující konflikt na Blízkém východě a s ním spojený růst cen. Ekonomové ale zatím nevidí důvod ke zhoršení výhledu a letos očekávají růst české ekonomiky kolem 2%. Technici uklidili trosky 30 metrů vysoké větrné elektrárny, která minulý týden ve čtvrtek spadla u Podštátu na Přerovsku. Kovové části se budou recyklovat. Radnice mezitím požaduje kontrolu zbývajících 3 elektráren v areálu. Pád vyšetřuje policie. Tento poslední srpnový týden přinese nejdřív chladná rána, potom ale výrazné oteplení. Ve čtvrtek a v pátek se teploty především na Moravě dostanou až k 35 stupňům. O víkendu dorazí studená fronta s deštěm a místy i bouřkami. Teploty pak klesnou zhruba na 25. Slovenská vláda plánuje od začátku příštího roku zrušit daň z finančních transakcí. Oznámil to premiér Robert Fico. Daň zavedla jeho vláda loni jako součást úsporných opatření ke zlepšení stavu veřejných financí. Dlouhodobě ji ale kritizují hlavně podnikatelé.
0: Co se děje v regionu?
2: Dalších 17 bytů v centru hlavního města je připraveno najít své obyvatele formou elektronické aukce. Zájemci si je mohou vyhledat na webu magistrátu, kde jsou také všechny informace jak k bytům, tak také k aukcím. Součástí jsou i virtuální elektronické prohlídky, kde se lze byty projít z pohodlí domova. První kolo aukce startuje na začátku září. Honza Navrátil, Praha.
0: Sport.
1: Dvě české posádky se dnes představí v úvodní den mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu. Rozjížďky čekají i hlavní naděje výpravy Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantrůčkovou. A do akce půjde i dvojskyv Dalibor Neděla, Jakub Podrazil. A tenistka Linda Nosková se ve světovém žebříčku posunula na 6. příčku, což je její nejlepší umístění v kariéře. Nové maximum má i 29. Sára Bejlek.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je skoro jasný až polojasný, ale během dne na severu a severovýchodě bude přechodně i oblačno. Během odpoledne na jihozápadě a večer i na ostatním území bude oblačnosti přibývat. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě 27. Tolik zprávy, počasí a teď 80ky a Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
3: 12 hodin 3 minuty, společnost vám dělá Signál Rádio. Obnova památky se chystá na Českolipsku, podrobnosti prozradím za chvíli, k tomu přidám i další skvělé hity. S vámi Lukáš Frelich a tady je John Farham, hezké poledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Takhle zní nejlepší osmdesátky a taky Signál Rádio. Zámek Zákupy na Českolipsku chystá obnovu cenných barokních teras. Nyní se bude chystat nezbytná projektová dokumentace a samotná rekonstrukce by podle náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Květy Vinklátové měla začít nejpozději do 5 let.
1: Nejdřív je potřeba zjistit ten skutečný stav. V té výběrové komisi na projektování budeme mít svého zástupce, protože chceme samozřejmě být přítomni od začátku do konce té obnovy. Ty barokní terasy jsou opravdu v dezolátním stavu a my nestojíme jenom o to, aby se to vyprojektovalo, aby Národní památkový ústav skutečně přistoupil k té obnově. Takže do 5 let od převzetí projektové dokumentace musí začít obnova.
0: Terasy v zámecké zahradě v Zákupech jsou ojedinělou ukázkou italského zahraničního stylu v Čechách. Jejich současný stav je ale havarijní. Areál ohrožuje také značně narušená sochařská výzdoba, nefunkční historické vodní prvky a dlouhodobý vandalismus.
2: Dovolená v osmdesátkách. To bylo MBčko naložené až po střechu. Máma balila řízky do alobalu, táta kontroloval benzín v kanistru a my věděli, že vyrážíme za dobrodružstvím. Mapa na klíně, na hranicích pas a výjezdní doložka a pak už hurá směr Balaton, Rujána nebo Jugoslávie. A nebo jen podstan k rybníku za městem. Na tom vlastně nezáleželo. Osmdesátkové léto mělo své neopakovatelné kouzlo. Tranzistoráku hráli Modern Talking, Sandra nebo Madonna a my měli pocit, že prázdniny nikdy neskončí. Časy se změnily, začali jsme létat, auta jsou rychlejší a místo mapy máme navigace.
3: Jedno ale zůstává stejné. Hity, které nestárnou.
2: Užijte si osmdesátkové léto se Signál Rádiem a hudbou, která vás vrátí do časů vašeho mládí.

0: Pondělí odpoledne vám společnost dělá signál rádio. Troubit na trumpety by se nám líbilo, zpívá kapela Lucie, ale ty historické jsou k vidění na Jihlavsku. Podrobnosti přináší kolega Luděk Savana Urbánek.
1: Brdnický zámek na Jihlavsku postupně zaplňují předměty, které připomínají jeho historii a někdejší kulturní život. Nejnovějším přírůstkem je 15 historických dechových nástrojů. Do Brdnice dorazili z Německa díky španělskému trumpetistovi Pedru Brávovi, který se rozhodl svou sbírku zámku věnovat. Ta pochází především z oblasti Mark Neukirchenu, která byla významným centrem výroby hudebních nástrojů. Jednotlivé kusy jsou z různých období a společně ukazují vývoj výroby dechových nástrojů v Německu. Nejvýraznějším kusem je trubka z období první světové války. Je umístěná uprostřed sbírky a dostala přezdívku koruna výstavy. Nástroje jsou zavěšeny na hlavním schodišti v prostoru kolem sálu vjezdů. Návštěvníci si je mohou prohlédnout během komentovaných prohlídek zámku. Při některých se dozvědí také více o jeho historii a o tom, jak se do Brtnice dostali. Každý z nástrojů má však svou vlastní historii a společně představují zajímavý pohled na vývoj a výrobu dechových nástrojů v Německu, popsal předseda spolku Eduardo Garcia Salas. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.

0: Brian Ferry, 3 minuty před 13. hodinou, tady je Signál Radio a za moment to nejlepší z 80. let, Bonnie M, Starship nebo Michael Jackson, teď už zprávy a také info ze silnic.
1: Signál Radio, doprava.
0: Posadejte v Mladé Boleslavi, v Ptácké ulici je nehoda autobusu a osobního vozidla, na místě jsou záchranné složky a nárazově se vytváří kolona. Další komplikace vás čeká na Praze 4, ulice v Záhlesí s křižovatkou Sulická, tady je nehoda osobního vozidla a motocyklu, na místě jsou záchranné složky, s opatrností se místem projíždí. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné srpnové odpoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Roste počet Čechů, kterým po zaplacení všech výdajů nezůstane na konci měsíce z výplaty nic. Letos se to týká 13% lidí, loni jich bylo 9%. Celkem 84% Čechů má ale po odečtení všech nákladů alespoň nějakou částku k dispozici. Meziročně je to o 5% bodů méně. Penzijní spoření by mohlo být od příštího roku výhodnější, hlavně pro mladé. Vláda schválila návrh, který počítá s vyšší podporou spoření a zároveň s nižšími poplatky. Změny teď musí projednat parlament. V Maďarsku se dnes zřítil stíhací letoun Gripen. K nehodě došlo poblíž města Szolnok. Pilot se před pádem stačil katapultovat a podle maďarského premiéra nebyl nikdo zraněn. Příčina nehody zatím není známá. Obří čínské solární farmy mohou škodit ptákům, alespoň to ukázala rozsáhlá studie, podle které fotovoltaické elektrárny narušují jejich hnízdění a vedou k menší rozmanitosti druhů. Čína přitom rychle rozšiřuje solární energetiku, aby omezila využívání fosilních paliv.
0: Co se děje v regionu?
2: Na závěr letošních prázdnin chystají v Berouně taneční slavnosti. Tančit se bude o posledním prázdninovém pátku, tedy 28. srpna. Nejen taneční slavnost, ale také sousedská večeře na závodí. V zeleni u pěší lávky bude podle pořadatelů akcí pro návštěvníky všech věkových kategorií. Začínat se bude v 17 hodin a oficiální konec je v plánu na 22. hodinu. Honza Navrátil, Beroun.
0: Sport.
1: Pavla Šmídová původně plánovala na mistrovství Evropy fandit českým volejbalistkám, nakonec ale do turnaje sama zasáhla jako nahrávačka. Návrat na palubovku si užila, zároveň ovšem připustila, že kvůli náročnému programu reprezentace nejspíš v budoucnu pokračovat nebude.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je skoro jasný až polojasný, ale během dne na severu a severovýchodě bude přechodně i oblačno. Během odpoledne na jihozápadě a večer i na ostatním území bude oblačnosti přibývat. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě 27. Tolik zprávy, počasí a teď 80ky a Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
3: Pár minut po 13. jste se Signál Rádiem, kde už za moment přijde řeč na vlaky všech generací. K tomu hrát budeme to nejlepší z 80. na start Counting Crew. Hezké odpoledne.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Worship teď s námi na Signál rádiu. Máte rádi vlaky? V tom případě důležitá informace pro vás padla dnes ráno.
1: Co zaznělo dnes ráno na Signál rádiu?
0: Zbystřit by teď měli milovníci vlaku. Město Cheb se už brzy na 2 dny promění v přehlídku vlakové techniky všech generací. Víc prozradil Jirka Svoboda.
2: V Chebu budou k vidění jak parní stroje, tak i nejnovější soupravy. Navíc bude možné si prohlédnout i prostory, které bývají veřejnosti běžně uzavřené. Další podrobnosti o chystaném Národním dní železnice přidá mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
3: V sobotu 12. a v neděli 13. září ožije město Cheb Národním dnem železnice. České dráhy zde návštěvníkům představí desítky kusů moderní i historické kolejové techniky, slavnostně otevřou novou halu údržby a společně s cestujícími oslaví svátek České železnice. Program nabídne pohled na to, jak se cestovalo dřív a jak se cestuje dnes. Ukázky nejmodernějších vlaků a chybět nebude ani velkolepá noční show.
2: Tak si do kalendářů zapište datum 12. až 13. září.
0: Co přinese zítřejší den? Informace ze silnic nebo soutěžní kvíz vám dáme zítra ráno. Den startujeme už v 6, tak nezapomeňte vstávat s námi.
1: Vstávejte se Signál rádiem.

0: Kapela Gentour, posloucháte Signál Radio. Už za moment budeme vzpomínat na single z magnetofonové pásky, tentokrát zamíříme do roku 1980. Elton John, taky George Michael, nebo třeba Prince, to jsou osmdesátky, které vám zpříjemní čas v práci.
1: Na Signál Radio pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano, nebo ne.
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé víry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami se vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

0: Cause I gotta have faith. George Michael. Náš archiv na Signál Rádiu je připraven, tak pojďme hudebně zavzpomínat.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Před námi je píseň, která byla nahrána jako soundtrack k muzikálovému filmu Xanadu z roku 1980. Stejně jako v případě Pomády, tak i tady si jednu z hlavních rolí zahrála Olivia Newton-John, zpěvačka, herečka, která právě skladbu, která zazní za moment, dala dohromady pro tento účel a trhala s ní velké rekordy. Myslím si, že tenhle ten hit byl možná o malinko slavnější než muzikálový film jako takový. Nic to ale nemění na tom, že právě v roce 1980 po tomhle z tom hitu byla velká poptávka a líbil se i u nás v Československu. Olivia Newton-John a Magic.
1: Magneťák Signál Rádia. Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Za 3 minuty bude 14 hodin a společnost vám dělá Signál Rádio. Paula Abdul, Queenie nebo Rod Stewart, to jsou osmdesátky, které budou hrát za moment. Teď už zprávy a taky info ze silnic.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Pozor, dejte na Praze 10, Průmyslová ulice je před křižovatkou s Teplárenskou ve směru do Hloubětína. Tady je nehoda náklaďáku s osobákem, neprůjezdný odbočovací pruh. Měli byste po komunikaci ve snížené rychlosti projet. Další komplikace vás potom čeká na Praze 5, Dobřížská ulice před tunelem Mrázovka. Tady je neprůjezdný levý jízdní pruh, v něm je dopravní nehoda 2 osobáků a tady se přibrzdíte na 10 minut. Tak s tím počítejte a jděte opatrně.
2: Ci sono giorni in cui non dormo e penso a te. Sto chiuso in casa col silenzio per amico, mentre la neve dietro ai vetri scende giù. Ti aspetto qui.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Pěkné pondělní odpoledne přeje ze Signál Rádia Lucie Sinková. Jsou tu další zprávy. Vláda schválila změny v penzijním spoření. Od příštího roku by měli mladí klienti získat vyšší podporu a penzijním společnostem by měly klesnout poplatky. Za 10 let také skončí transformované fondy. Změny mají podle ministryně financí Aleny Schillerové zvýšit zájem o penzijní spoření. Do síně slávy Národního divadla dnes u příležitosti zahájení 144. sezóny při tradičním setkání se zaměstnanci vstoupil operní pěvec Štefan Margita. Jeho uvedení do síně slávy je podle vedení Národního divadla vyvrcholením jedné z nejuznávanějších operních uměleckých drah v historii naší první scény. Margita k tomu říká.
2: Naposled to byla produkce, která měla premiéru v únoru, takže opera Richarda Wagnera Zlato Rýna a jak jsem už prozradil, pro veliký úspěch ta produkce se příští rok v září vrací zpátky, takže doufám, že ve zdraví tady budu opět stát.
1: Šéf Evropské rady Antonio Costa navštíví v příštích týdnech jednotlivé členské státy EU. Chce jednat zejména o rozpočtu. Tento čtvrtek bude v Praze.
0: Co se děje v regionu?
3: Letní období je tradičně ve znamení nedostatku krve. Vážný problém hlásí i nemocnice v Benešově, která tak prosí dárce, aby přišli a krev darovali. Zásoby krve se tenčí a nemocnice potřebuje co nejdříve doplnit krevní skupiny A, B a 0, a to v pozitivním i negativním RH faktoru. Proto prosí zdravé dárce, aby přišli pomoci a vzkazuje, že má pro každého připravený dárek. Honza Navrátil, Benešov.
0: Sport.
1: Dvě české posádky se dnes představí v úvodní den mistrovství světa ve veslování v Amsterdamu. Rozjížďky čekají i hlavní naděje výpravy Pavlínu Flamíkovou a Anu Šantrůčkovou, které letos na dvojce bez kormidelnice ovládly celkové hodnocení světového poháru. Do akce půjde také dvojskyf Dalibor Neděla, Jakub Podrazil.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Dnešek je skoro jasný až polojasný, ale během dne na severu a severovýchodě bude přechodně i oblačno. Během odpoledne na jihozápadě a večer i na ostatním území bude oblačnosti přibývat. Teploty 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě 27. Tolik zprávy, počasí a teď 80ky a Lukáš Frélich.
0: Signál Rádio.
4: 14 hodin a 2 minuty. Věděli byste, jak dlouho vznikala nejslavnější operní skladba Queenu? Zatím tipujte, za chvilku vám to prozradíme. Nejdřív pojďme hrát. Připravené Spaně na Signál Rádiu. Hezké pondělní odpoledne přeje Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Queenie teď s námi na Signál Rádiu. Nahrát skladbu Bohemian Rhapsody nebylo vůbec jednoduché. Podrobnosti a další hudební výročí prozradí kolega Lukáš Bláha.
1: Signály hudební minulosti.
2: Signály hudební minulosti.
3: Úvod dnes náleží Queen. 24. srpna 1975 začali nahrávat své operní mistrovské dílo Bohemian Rhapsody v Rockfield Studios ve Walesu. Freddie Mercury si skladbu předem připravil a celou dobu kapelu řídil. Pánové zpívali vokální party nepřetržitě 10 až 12 hodin denně po dobu 3 týdnů, což vedlo k neskutečným 180 hodinám samostatně zaznamenaných linek. Výsledná 6-minutová nahrávka byla mimo jiné označena za nejstreamovanější píseň 20. století.

0: Letěla.
1: Proti proudu času si to šineme za 24. srpnem 1985. Od tohoto dne byla po 76 letech ze Země opět k vidění Heliova kometa. Sledovat je možné ještě v roce 1986, ale protože nedosahuje takové jasnosti jako předtím, mnoho lidí vůbec nevidí. Jarek Nohavica na základě této události složil song Kometa.
0: O lásce, o zradě, o světě.

Krám zavíráme přesně před 30 roky. Single Missin britské dvojice Everything But The Girl zlomil 33 let starý rekord v délce setrvání v zámořské singlové hitparádě, když završil 55. týden.

0: Takhle hraje Signál Rádio a Edemsky. Tento týden startuje v Praze divadelní festival, na který vás pozvu za chvíli. Do té doby pochopitelně hrajeme Fiction Factory, Sixpence Non The Richer nebo třeba OMD, tak zůstaňte dál s námi.
1: Signál Rádio má novou mobilní aplikaci. Vylepšený design, živé vysílání, informace o právě přehrávané skladbě, možnost poslat vzkaz, audiosprávu nebo fotku přímo do studia. Nechybí ani denní program nebo tipy, kam vyrazit za zážitky. Novou aplikaci stáhněte zdarma z App Store nebo Google Play podle typu vašeho telefonu. Signál Rádio a to nejlepší z 80. let budete mít s naší vylepšenou apkou neustále po ruce.

0: Za 3:45 je s vámi Signál Rádio. Pražské Dejvice se chystají na už čtvrtý ročník festivalu Dejvické divadelní léto. Jaký je program, to už shrnuje Honza Navrátil.
1: Hezký den, i letošní ročník Dejvického divadelního léta je opět velmi pestrý a nabitý. Festival, který vstupuje do svého už čtvrtého ročníku, nabídne odpolední dětská představení zdarma a také loutkový program sále klubovny. Vrcholem každého dne ale bude večerní program na venkovní scéně. Ve srovnání s předchozími ročníky letošní program značně rozrostl a nabídne v 5 dnech hned 10 inscenací a také jednu projekci. Celý program je k nalezení na webu Dejvického kulturního a komunitního centra Klubovna. To najdeme na adrese klubovna.povaleč.cz. Tak tam mrkněte a vyberte si. Mimochodem, když jde o Dejvické divadelní léto, tak se svou troškou do mlýna přispěje také slavné Dejvické divadlo. To předvede svou inscenaci Ucpanej systém. Festival startuje v sobotu a potrvá až do 2. září. Hezký den přeje Honza Navrátil.

0: Simply Red, chviličku před 15. hodinou, krásné odpoledne přeje Signál Rádio a taky naše 80. léto. To bude pokračovat za moment, připraveni jsou Shakespeare Sisters, taky Pet Shop Boys nebo skupina ABBA. Teď nesmí chybět aktuální zprávy a taky informace z dopravy.
1: Signál Rádio, doprava.
0: V současnou chvíli dejte pozor na Praze 4, Vídeňská ulice před nájezdem na městský okruh. Tady je nehoda autobusu s osobním vozidlem a neprůjezdný jeden jízdní pruh. Zdržíte se, očekávejte to tak na 10 minut. Šťastnou cestu.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké pondělní odpoledne, 15. hodina je tady, posloucháte Signál Rádio a teď také zprávy. Vláda pracuje na rozpočtu na příští rok. Podobu návrhu kabinet předjedná v příštím týdnu. Hned poté ho ministerstvo financí formálně předloží. Jak řekla ministryně financí Alena Schillerová, tak další schůzky na téma rozpočet už s jednotlivými ministry neplánuje. Po dnešní 13. hodině se podařilo plně zprůjezdnit trať mezi Prahou a Berounem. Za zastavení provozu mohla porucha ve stanici Dobřichovice. Některé vlaky nabraly až dvouhodinové zpoždění a některé byly také odřeknuty. Světová moře jsou nejteplejší v měřené historii, uvádí to meteoslužba Copernicus. V sobotu systém naměřil průměrnou teplotu 21,1 stupně Celsia. Padl tak teplotní rekord, který platil od roku 2024.
0: Co se děje v regionu?
1: Dalších 17 bytů v centru hlavního města je připraveno najít své obyvatele formou elektronické aukce. Zájemci si je mohou vyhledat na webu magistrátu, kde jsou také všechny informace jak k bytům, tak také k aukcím. Součástí jsou i virtuální elektronické prohlídky, kde se lze byty projít z pohodlí domova. První kolo aukce startuje na začátku září.
0: Sport.
1: Hokejovou reprezentaci do 20 let čeká tento týden zřejmě klíčová prověrka před mistrovstvím světa, které se uskuteční na přelomu roku v Kanadě. Představí se na turnaji ve Finsku a trenérský tým v čele s Janem Tomajkem bude mít k dispozici prakticky všechny hráče působící v zámořských soutěžích, kteří poté na listopadové generálce ve Švédsku budou chybět. Tomajko k tomu řekl.
2: Těch tréninků snažíme se jich tam mít co nejvíc, takže docela namáhavý, ale nedá se nic dělat. No, máme pak 4 zápasy ve 4 dnech, takže tam si myslím, že uvidíme hodně. No tak samozřejmě ti, co teďka jsou tady teď, tak asi je tady pár nových, hlavně kluci, kteří byli na těch development campech v NHL, tak vlastně měli volno, zapojili si až teď a snažíme se to nějak dát dohromady. Myslím si zase, že hráči jsou tady šikovní, takže já teda aspoň v to věřím, že budeme úspěšní.
0: Signál Rádio, počasí.
1: Venku je jasno až polojasno a teploty měříme od 19 do 23 stupňů Celsia. V noci na zítřek bude obloha oblačná, na jihu počítejme s přeháňkami a teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Úterní den nám nabídne polojasnou a místy i zataženou oblohu, vítr zítra zafouká od východu rychlostí do 6 metrů za sekundu a k večeru zeslábne. Nejvyšší denní teploty během úterka naměříme od 22 do 26 stupňů, na severu Moravy pak kolem 20 a na horách kolem 17 stupňů. Tolik zprávy a Honza Navrátil.
0: Signál Rádio.
3: 15 hodin, 2 minuty, hezké odpoledne přeje Signál Rádio. Za moment se budeme bavit o první pomoci a teď se o začátek další společné hodiny postará Bončovi. Pěkné pondělí, s vámi stále Lukáš Frelich.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Pet Shop Boys, teď s námi na Signál Rádiu. Umět dát první pomoc teoreticky ještě vůbec neznamená uspět v praxi. Podle výzkumu nás může velmi snadno přemoci psychika. Skoro polovina dobrovolníků, kteří měli pomoci při simulované nehodě, zamrzla nebo zmatkovala. Ovládli strach a stres ze situace. Díky tomu nedokázali poskytnout první pomoc, i když teorii znali velmi dobře. To se lehce může stát komukoliv z nás. Jediná prevence je pravidelně navštěvovat kurzy první pomoci s reálnými simulacemi různých krizových situací. Náš mozek si zvykne a budeme lépe schopni reagovat. Podle záchranářů bychom na takový kurz měli chodit aspoň dvakrát ročně, vždy před letní a zimní sezónou.

0: Madonna na Signál rádiu, kde vás teďka budu lákat na středu, protože nás čeká velmi zajímavé povídání a vezmeme vás na opravdu zajímavé místo do poštovního muzea, jehož historie šahá až do doby po rozpadu Rakouska-Uherska. Za svou existenci prošlo hned několika resorty, například ministerstvem spojů nebo vnitra. A letos se začala psát jeho další kapitola. Muzeum strategicky přešlo pod Národní technické muzeum a znovu se otevřelo v krásných prostorách. Takže tentokrát náš kolega Luboš Dvořák si bude povídat s ředitelkou muzea Máriou Šátkovskou. Rozhovor vám na Signál rádiu nabídneme ve středu chviličku po 10. hodině, tak si ho rozhodně nenechte ujít.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál rádiu.

0: Erik Astley na Signál Rádiu. Za 4 minutky bude 3:15. Kolega Áďa Adam nachystán ve studiu. Ahoj.
1: Čau, Luky.
0: Tak, když shrneme víkend, co by si vybral z celého víkendu? Je jedno, jestli sobota nebo neděle. Nejlepší část?
1: Moje nejlepší část byla asi spánek.
0: No, ale časově nějaký úsek tedy?
1: Kdy to bylo? No tak dejme tomu od 11 večer do 10 dopoledne.
0: Počkej, od 11 večer v sobotu do 11 dopoledne v neděli.
1: No, ano, no, 10-11.
0: No, já jsem právě chtěl říct, že většina z nás považuje za nejlepší, a teď pozor, sobotu od 9 ráno do 19 do podvečera.
1: A proč?
0: Protože údajně se vyspí a mají nejvíc energie si ten víkend užít. V neděli už přichází myšlenky na práci, hůř se spí a tak dále.
1: Já to chápu ten čas, protože já jsem byl třeba od 1 do 6 jsem byl tady, takže část toho nejlepšího času jsem si tedy vybral tady na Signál Rádiu.
0: No ale zase si byl ve společnosti těch nejlepších posluchačů a
1: přesně 80. Přesně tak, takže jsem si i tento čas užil, ale já miluju spánek, tak jsem samozřejmě musel říct, že jsem si užil prostě ten spánek, jo, protože jsem si taky odpočinul.
0: Spánek o víkendu je důležitý, přes týden nikoli, proto tady s vámi Áďa Adam bude dál po 16. hodině. A do uší vám pustí ty nejlepší osmdesátky. Loučím se, mějte se krásně a těším se na vás zítra v 11 dopoledne. Ahoj!

0: Posloucháte Signál Radio, které se nese ve znamení těch nejlepších hitů z 80. let. Proto nás tady už po odbytí 16. hodiny čekají ještě například Kool & The Gang, Kim Wilde nebo Eurythmics. Teď se ještě podíváme na dopravní situaci u nás.
1: Signál Radio, doprava.
0: V Praze se bubralo v ulici Na Míčánkách, kde proběhla srážka dvou osobáků. Hlavní město pak hlásí nehodu osobáku a motorky v ulici Generála Šišky. Projíždějte tam opatrně.
1: Rozhovor Signál Rádia. Tentokrát vás pozveme na opravdu zajímavé místo. Do poštovního muzea, jehož historie sahá až do doby po rozpadu Rakouska-Uherska. Za svou existenci prošlo hned několika rezorty, například ministerstvem spojů nebo vnitra. A letos se začala psát jeho další kapitola. Muzeum strategicky přešlo pod Národní technické muzeum a znovu se otevřelo v krásných prostorách Vávrova mlýna na pražském nábřeží Vltavy. U slavnostního znovu otevření nechyběl ani náš kolega Luboš Dvořák, který si povídal s ředitelkou muzea Mariou Šatkovskou. Rozhovor vám na Signál Rádiu nabídneme ve středu po 10. hodině.
2: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne, na Signálu opět po hodině pokračujeme zprávami. Tripartita souhlasila s růstem minimální mzdy. Se začátkem příštího roku tak bude nejnižší výdělek odpovídat 44,6% průměrné mzdy. Minimální mzda se tak navýší o 2500 korun. V roce 2028 by se pak měla dostat na 45,8% průměrného výdělku. Rusko invazí na Ukrajinu zásadně poškodilo evropskou bezpečnost a Česká republika má jasný zájem na tom, aby se vojenská agrese nestala úspěšným nástrojem mezinárodní politiky. Velvyslancům České republiky v zahraničí to dnes na tradiční poradě řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Dokud agrese pokračuje, Česká republika se spojenci podle něj bude nadále používat nástroje ekonomického tlaku na Rusko tam, kde jsou účinné.
2: Dokud tato agrese pokračuje, nemá smysl zbavovat se nástrojů ekonomického tlaku na Rusko. Budeme se spojenci samozřejmě dál používat tam, kde jsou účinné. Ale současně platí, že válka není PR program.
1: Neznámý dron dnes ráno detekoval rumunský radarový sledovací systém. Letoun se objevil ve vzdušném prostoru na hranici s Moldavskem. Na situaci reagovaly dvě rumunské stíhačky F-16 a jeden vrtulník. Zatím není jasné, zda se neznámý dron zřítil a kam případně dopadl.
0: Co se děje v regionu?
1: Za několik týdnů by měla skončit několik let trvající rekonstrukce pražského průmyslového paláce na Výstavišti. Jeho oprava byla součástí dostavby vyhořelého křídla této secesní stavby. Práce jsou sice ve skluzu, hotovo mělo být už loni. Nicméně vedení metropole ujišťuje, že se vše stihne tak, aby tu v říjnu mohla proběhnout první veřejná akce. Půjde o veletrh Design Block, startuje 6. října.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme za tenisty. Linda Nosková se ve světovém žebříčku posunula na 6. příčku, což je její nejlepší umístění v kariéře. Wimbledonská vítězka je o jednu pozici před Karolínou Muchovou. Životní maximum si vylepšila také Sarah Bejlek, které po semifinálové účasti na turnaji v Cincinnati patří 29. pozice.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A i další odpolední zprávy končíme pohledem na počasí. Venku je polojasno, teploty měříme od 19 do 23 stupňů. V noci na zítřek bude obloha oblačná, na jihu počítejme s přeháňkami a teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Zítřejší, tedy úterní den, nám nabídne polojasnou a místy i zataženou oblohu, vítr zítra zafouká od východu, no a nejvyšší denní teploty během zítřka vystoupají na hodnoty od 22 do 26 stupňů Celsia. Tolik další odpolední zprávy s Honzou Navrátilem, teď už Lukáše střídá Áda a ten nabízí další osmdesátky.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Začátkem týdne máte naladěné Signál Rádio. Plzeň je město, které určitě stojí za návštěvu, obzvlášť během letošního léta, kdy si místní pochvalují velký zájem o místní lákadla. Detaily si k tomu přidáme už za pár minut. Mezitím další pohodová hudba, kterou vás bude provázet moderátor Áda Adam.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Jste se Signála rádiem. V západočeské metropoli Plzni si během letošního léta pochvalují návštěvnost. Turisté už sem nepřijíždějí jenom na víkendy jako v minulých letech, ale navštěvují město i během všedních dní. Největšími lákadly jsou stará synagoga, bednárna plzeňského pivovaru nebo výstava o Hurbínkovi. A protože letošní léto nabídlo opravdu hodně tropických dní, vyhledávají návštěvníci spíše chladnější prostory, hlavně sklepy pivovaru a historické podzemí. Více poví vedoucí turistických tras Pavla Mášková.
1: My máme celkem 9 kilometrů sklepů, ale ta návštěvnická trasa ve sklepě měří zhruba 800. Teplota v těch sklepích, kde se nepřichlazuje, je dneska už trošku vyšší, ale tady na Spilce, kde se teďko nacházíme, tak ta teplota je nejnižší z těch našich sklepů a je to opravdu kolem těch 8 stupňů zhruba.
0: V chodbách je 70 lednic, kam se do 80. let vozil led z Boleveckého rybníka. Zaváželi se ledem na chlazení i transport piva až po strop a musel vydržet do další zimy.

0: Ladíte pondělní vysílání na Signál Radio, kde už se zítra krátce popolední můžeme těšit na nový díl pořadu Miluju Prahu. S kolegou Davidem Černým se bude mluvit o Vltavě. Není to jen tepna, která rozděluje město na dvě části, ale dříve to kolem řeky skutečně hodně žilo. Své živnosti u ní provozovali řemeslníci, využívali ji obchodníci, ale sloužila také jako stoka, kam mířil odpad z města. Po Vltavě do Prahy často připlouvali voraři s dřevem ze šumavských lesů a bylo tu slyšet i klapání mlýnů. Velmi oblíbené bývaly zdejší plovoucí plovárny. Jestli chcete vidět, jaká pravidla na nich platila, poslechněte si další poutavé vyprávění Davida Černého u nás na Signál Rádiu.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano nebo ne?
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno.

Na Signál Rádiu jsme si hráli Dalibora Jandu, ty nejlepší osmdesátky nás tady i nadále čekají, znít nám tady budou například Roxette, Ryan Paris nebo Michael Jackson.

0: Jason Donovan s námi byl na Signal Radio, kde už za chvíli bude i kolega Honza Navrátil, aby nám obohatil vysílání se zprávami a po nich bude následovat další parádní muzika z let 80. Rád tam tady budou například Elton John, Queenie nebo Madonna.
1: Signal Radio, doprava.
0: Opatrní buďte v Praze v ulici Bělohorská směrem z centra. Proběhla tam nehoda osobáku a dodávky. Ze studia Signal Rádia vám přejeme bezpečné cesty.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezké odpoledne i se 17. hodinou pro vás máme na Signálu další aktuální zprávy. Ministerstva zdravotnictví a vnitra mají 3 týdny na předložení návrhů změn zákonů, které znemožní obcházení zákona o prodeji kratomu a dalších psychotropních látek. Po dnešním jednání vlády to řekl premiér Andrej Babiš. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara pracovní skupina připravila na základě jarních kontrol celkem 16 legislativních návrhů, které už prošly mezirezortním připomínkovým řízením.
2: Dále navrhujeme zakázat obohacování technického konopí syntetickými látkami a omezení nekontrolované výroby těch silných extrátů. Cílem je zasáhnout proti takzvané chemické marihuaně. Řešíme rovněž také zpracování CBD. Samotné CBD, jak jsem říkal, již i v minulosti nepovažujeme za škodlivé, ale považujeme za škodlivé a nelegální další zpracování v laboratořích.
1: Soud v Brně ponechal Tomáše Jiříkovského ve vazbě, v té je v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Žalobkyně mu navrhuje dohromady 29 let vězení. Podle státní zástupkyně Jiříkovský k několika bodům obžaloby nastínil možnosti spolupráce. Doplňme, že s policií dosud nespolupracoval. Další navýšení cel oznámil americký prezident Donald Trump. Tentokrát Spojené státy zvýší od ledna cla na dovoz automobilů a automobilových součástek z Kanady. Nově budou tyto cla 50%.
0: Co se děje v regionu?
1: Registrační řízení politických stran a hnutí kandidujících v letošních komunálních volbách skončilo. Pražský magistrát zaregistroval kandidátky všech 24 stran a uskupení, které podali přihlášku. Ve srovnání s volbami před 4 lety je subjektů letos o 2 více. Pražané budou 9. a 10. října volit stejně jako před 4 lety v jednom obvodu celkem 65 zastupitelů.
0: Sport.
1: Útočník Dominik Lakatoš už nebude v příštím extraligovém ročníku hájit barvy Mladé Boleslavy. Tady strávil poslední 2 sezóny, hostoval tu z Vítkovic. Bruslaři k tomuto kroku přistoupili ze sportovních důvodů po společném vyhodnocení jeho působení v týmu.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A zprávy doplníme také pohledem na počasí. Venku je polojasno s teplotami kolem 22 stupňů Celsia. Noc na zítřek bude ve znamení oblačné oblohy. Na jihu počítejme s přeháňkami a teploty klesnou na 15 až 11 stupňů. Zítřejší den bude polojasný a místy také zatažený. Vítr zafouká od východu do 6 metrů za sekundu a k večeru zeslábne. Nejvyšší denní teploty během zítřka naměříme od 22 do 26 stupňů. Pokud zítra vyrážíte na hory, tam počítejte s teplotou kolem 17 stupňů. Tolik zprávy, teď už Áda.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
3: Áda Adam se vám hlásí od mikrofonu Signál Rádia, kde vám přejeme krásný podvečer. A jelikož to poslední dobou bylo s počasím neustále nahoru dolů, sucho, pak pršelo, vyvstává tak velmi důležitá otázka. Rostou? Už za pár minut si povíme, co o mom mentálním stavu hub tvrdí mykologové. Tak držte signál.
0: Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

Máte naladěné signál rádio, kde nám zněla Madonna. Po suchém období nám v republice opět zapršelo. Přichází tak prostor pro otázku, rostou houby? Podle odborníků se situace pro houbové nadšence zatím moc nezlepšila. Ale máme naději díky srážkám z minulého týdne. Jestli se k ním přidají ještě nějaké deště, mohly by houby začít růst už za týden. Nejprve patrně šampiony nebo bedly. Až teprve po nich by mohly s ohledem ještě na to zapršení přijít i hřibovitové houby. No, budeme doufat. Naštěstí pěknou procházku do přírody a do lesa si můžeme udělat i bez košíků. A kdo ví, třeba budete mít štěstí. Signál Rádio vám přeje hezký den.

0: Michal David nám hrál na Signál Rádio. Jehož playlist je nabitý dalšími úžasnými hvězdami z 80. Zpříjemňovat nám tady dnešní den budou i například skupina Bananarama, Paul McCartney nebo Joe Cocker s Jennifer Warnes. Užijte si i nadále 80. léto na Signál Rádiu.
1: Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Máte pocit, že svět se řítí do chaosu, všude vládne strach a lidé si jen nadávají? Nenechte se zmást. Stále existuje mnoho příběhů plných laskavosti, naděje a dobrých skutků. A právě ty vám každé všední ráno přinášíme. Dobrá zpráva dnešního rána na Signál Rádiu. Zasloužíte si začít den něčím příjemným.

0: Signál Rádio nám hrála skupina Bananarama. Máme 17 hodin 41 minut a to je ideální čas na to vybrat si opět něco speciálního z naší sbírky.
1: Magneťák Signál Rádia.
0: Víkend utekl zase rychlostí blesku a jelikož máme teprve pondělí, tak to chce na našem magiči něco pohodového, co by nám mělo zajistit klidný start do nového týdne. Proto jsme pro vás vybrali hitovku Eye in the Sky od Alan Parsons Project. Stejnomenné album kapely bylo prý podle tvůrců pravděpodobně úplným vrcholem jejich kariéry. S vydáním přišla také řada ocenění, včetně Grammy. Tak si tuhle nepochybně výjimečnou skladbu pojďme společně užít na našem magneťáku.
1: Magneťák Signál Rádia.
2: Aneb, co jsme si nahrávali na pásky?

0: Budete na vlnách Signála Rádia, kde už za chvíli bude mít zprávy kolega Honza Navrátil a po nich bude následovat další hudba. Těšit se můžeme například na Madonu, Crowded House nebo Bonnie M. Hrajeme pro vás to nejlepší z 80. let.
1: Signál Rádio, doprava.
0: Hlášenou nehodu máme v ulici Hilmarova v Praze. Projížděte tam velmi opatrně. Signál Rádio vám přeje klidné jízdy a nezapomeňte, že pomocí DAB+ nás můžete poslouchat bez šumění po celém Česku.

0: Signál Rádio, zprávy.
1: Hezký pondělní podvečer i s 18. hodinou pro vás máme na Signálu zprávy. Tripartita dnes odsouhlasila růst minimální mzdy. Se začátkem příštího roku se tak nejnižší výdělek navýší o 2500 korun. V roce 2028 by se měla minimální mzda dostat na 45,8% průměrného výdělku. Od ledna se mají také změnit platové tabulky. Nejnižší tarif bude na minimální mzdě, tedy 24 900 korun. Žádný neklesne pod zaručený plat. Navrhli to ministři Aleš Juchelka a Alena Schillerová, oba za ANO. Liberecká zoologická zahrada opraví zhruba za 3 miliony korun expozici po uhynulém lachtanovi hřivnatém Hugovi a zkusí sehnat jiného lachtana. Pokud se jí to povede, bude pravděpodobně jiného druhu. V úvahu připadá lachtan kalifornský. Právě tento druh se totiž v zajetí daří množit. V Ostravě se dnes otevřela nejmodernější střelnice v České republice. Město jí zhruba za 140 milionů korun dalo vybudovat na místě schátralé bývalé střelnice v Hulvákách. Krytý areál nabízí zázemí pro profesionální sportovce, včetně olympijských disciplín, dále také pro mládež a i pro veřejnost.
0: Co se děje v regionu?
1: Stanice metra Flora bude cestujícím uzavřená o něco déle, než se původně předpokládalo. Při zavírání na začátku letošního roku zástupci dopravního podniku tvrdili, že uzávěra bude desetiměsíční. Nyní se ale ukazuje, že letos tu žádná ze souprav nezastaví. Důvodem posunu je neplánované navýšení objemu prací, které uzávěru stanice prodlouží až do února příštího roku.
0: Sport.
1: A ve sportu míříme tak trošku za fotbalem. Míč, kterým vstřelil Diego Maradona svůj slavný gól boží rukou ve čtvrtfinále mistrovství světa v roce 1986 mezi Argentinou a Anglií, se prodal. Nový majitel ho získal za částku 3,3 milionu dolarů, v přepočtu asi za zhruba 68 milionů korun.
0: Signál Rádio, počasí.
1: A pondělní zpravodajství na Signálu končíme pohledem na počasí. Noc bude ve znamení oblačné oblohy, na jihu počítejme s přeháňkami a teploty klesnou na 15 až 11 stupňů Celsia. Zítřejší, tedy úterní den, bude polojasný a místy také zatažený. Vítr zafouká od východu rychlostí do 6 metrů za sekundu a k večeru zeslábne. Nejvyšší denní teploty zítra naměříme od 22 do 26, na severu Moravy kolem 20 stupňů a na horách pak kolem 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy na Signálu v pondělí s datem 24. srpna. Hezký zbytek dne s muzikou od Ady přeje Honza Navrátil.
0: Signál Rádio. Signál Rádio.
2: Krásný dobrý večer na Signál Rádio. Kromě těch nejhitů z osmdesátek nabízí i naše rádio přehled výročí na dnešní den. Už za chvíli proto tu bude kolega Jirka Svoboda, aby nám pověděl o 24. srpnu. Den, který je jistě nabitý zajímavou historií. Hezký poslech vám přeje moderátor Ada Adam.
0: Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátých let.

0: minut přesně nám tady ukazují místní hodiny a to je ideální čas na to, aby nám kolega Jirka Svoboda pověděl výročí na dnešní den.
1: Posloucháte Signál Radio, je 24. srpna, 4 měsíce zbývají do Vánoc. V tento den si v roce 1891 Thomas Edison patentoval filmovou kameru a už přináším i další dnešní výročí.
2: Signály z minulosti.
1: V tento den v roce 2006 Mezinárodní astronomická unie na svém valném shromáždění v Praze vyřadila ze seznamu planet ve sluneční soustavě Pluto a zařadila ho mezi takzvané trpasličí planety. V roce 1995 došlo k významné události ve světě počítačů. Začaly se prodávat Windows 95. Mezi novinkami tenkrát bylo například tlačítko Start v levém dolním rohu. V roce 1894 založil podnikatel Tomáš Baťa ve Zlíně se svými staršími sourozenci obuvnickou dílnu. V roce 1853 byly vyrobeny první bramborové lupínky, tedy chipsy. A v tento den v roce 79 vybuchla sopka Vezuv a pohřbila antické obce Pompeje a Herkulaneum.
3: This is the story of my baker,

0: Madonna nám zněla v reproduktorech Signál Rádia, kde se můžeme těšit na další jedinečné hvězdy z let 80. Mikrofonu se ujmou například Bonnie Tyler, Rembrandt nebo London Beat. K tomu se s kolegou Lubošem Dvořákem už za pár minut opět vydáme na cesty. Tak zůstaňte na ladění.
1: Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádiu. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let.

0: Bonnie Tyler nám večer hrála ve vysílání Signál Rádia, kde na cesty opět vyrazíme s kolegou Lubošem Dvořákem. Tentokrát to bude poslední moravské zastavení.
1: Moje cestování po místech začínající na písmeno T pokračuje. Po Třebíči jsem se přesunul do skoro sousední Telče, kousek od Jihlavy. Sláva asi 5000ového městečka se skoro hvězd dotýká. Už přes 3 desetiletí je totiž na světovém seznamu kulturního dědictví. Pověst zmiňuje jeho založení po roce 1000. Na první písemnou zmínku si však museli počkat 3 století. Pokud přijedete autem, tak vcelku pohodlně zaparkujete na centrálním parkovišti na výpadovce směr Jindříchův Hradec. Nechají vás tam samozřejmě za poplatek stát i s karavanem nebo autobusem. Jenom už paní, co prodávala parkovné, vyměnili za opotřebovaný automat. Takže při kulturních a jiných akcích se u něho tvoří fronty. Odtud pak pohodlně vejdete po pár desítkách metrů branou do zámecké zahrady vedle skleníku a přes Slávku zálivu u Lidského rybníka se dostanete k zámku a na náměstí Zachariáše z Hradce, kde se točila řada filmových pohádek, včetně Pyšné princezny nebo Z pekla štěstí. Z Telče zdraví Luboš Dvořák.

0: Signál Rádio. Signál Rádio.
1: Pohodový večer se Signál Rádiem. Nadšenci do noční oblohy, napněte uši. Už brzy nás bude čekat opět jedinečná podívaná. Stačí si jen přivstat. Podrobnosti k tomu si povíme už za pár minut. Mezitím vám pěkný poslech dalších hitů z osmdesátek přeje Áďa Adam.
0: Signál Rádio. To nejlepší z osmdesátých let.

Posloucháte Signál Rádio. Zatmění slunce máme sice už za námi, ale už v pátek nás čeká další výjimečná podívaná, a to částečné zatmění měsíce, které začne před svítáním. Za příznivého počasí by tento jev měl být prý vidět pouhým okem, a to napříč celou republikou. Má to jen jeden nepatrný háček. Budeme si muset přivstat. Tahle astronomická podívaná by měla začít být k vidění ve 4 hodiny 33 minut ráno. Takže milovníci spánku to nebudou mít zrovna jednoduché. Nicméně, maximum nastane krátce po odbytí 6. hodiny raní a to už by se mohlo dát jako zvládnout, ne? Můj zrak už se ale upíná také ke hvězdám, a to přímo v našem playlistu, protože mikrofonu se teď ujímá Rod Stewart.

0: Jste se Signál na rádiem, které pro vás hraje ty nejlepší hity z dob minulých. Ještě v této hodině si můžeme těšit například na Sandru, Michaela Boltna nebo Simple Minds. Tak držte signál.
1: Praha skrývá mnoho tajemství, ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
2: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.

Signály pro radost. Právě teď můžete někoho potěšit hezkým vzkazem. Volejte studio Signál Rádia 910 260 910. Udělejte někomu krásný

0: Zdravím vás ze studia Signál Rádia, kde budete moct už zítra ráno opět soutěžit.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
0: Tentokrát s hrou Ano nebo ne hrajeme až do pátku o rodinné vstupenky, které můžete využít k návštěvě některého ze 14 jeskynních komplexů v celém Česku. Vstupenky jsou určené pro 2 dospělé a až 3 děti do 15 let a mají platnost do konce roku 2026. Stačí každé všední ráno dobře poslouchat naše vysílání a jakmile uslyšíte výzvu, na nic nečekejte a volejte rychle do našeho studia na linku 910 260 910. Na soutěžní otázku budete pak moct odpovědět pouze ano nebo ne, takže jediné správné slovo a výhra může být vaše. Tak vám držíme palce.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne? Hrajte s námi každé všední ráno po 8. hodině. Ano nebo ne na Signál Rádiu.

0: Rozhovor Signál Rádia.
1: Tentokrát vás pozveme na opravdu zajímavé místo. Do poštovního muzea, jehož historie sahá až do doby po rozpadu Rakouska-Uherska. Za svou existenci prošlo hned několika rezorty, například ministerstvem spojů nebo vnitra. A letos se začala psát jeho další kapitola. Muzeum strategicky přešlo pod Národní technické muzeum a znovu se otevřelo v krásných prostorách Vávrova mlýna na pražském nábřeží Vltavy. U slavnostního znovu otevření nechyběl ani náš kolega Luboš Dvořák, který si povídal s ředitelkou muzea Máriou Šatkovskou. Rozhovor vám na Signál Rádiu nabídneme ve středu po 10. hodině.
0: Rozhovor Signál Rádia.

0: Signál Rádio.
1: Pěkný večer na Signál Rádio. Máme těsně před odbytím 20. hodiny a proto nastal čas pro signály hudební minulosti s kolegou Lukášem Bláhou. Než se Luky plně připraví, zahrají nám tady ještě například Chris Norman, Suzy Quattro nebo Aha. A dádám vám přeje pohodový zbytek dne.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

0: Krásný večerní poslech na Signál Rádio, kde už je u mikrofonu kolega Lukáš Bláha, aby nás provedl signály hudební minulosti.
1: Signály hudební minulosti. Signály hudební minulosti.
2: Úvod dnes náleží Queen. 24. srpna 1975 začali nahrávat své operní mistrovské dílo Bohemian Rhapsody v Rockfield Studios ve Walesu. Freddie Mercury si skladbu předem připravil a celou dobu kapelu řídil. Pánové zpívali vokální party nepřetržitě 10 až 12 hodin denně po dobu 3 týdnů, což vedlo k neskutečným 180 hodinám samostatně zaznamenaných linek. Výsledná 6-minutová nahrávka byla mimo jiné označena za nejstreamovanější píseň 20. století.

0: oblohou letěla.
1: Proti proudu času si to šineme za 24. srpnem 1985. Od tohoto dne byla po 76 letech ze Země opět k vidění Heliova kometa. Sledovat je možné ještě v roce 1986, ale protože nedosahuje takové jasnosti jako předtím, mnoho lidí vůbec nevidí. Jarek Nohavica na základě této události složil song Kometa.
0: O lásce, o zradě, o světě.

Tam zavíráme přesně před 30 roky. Single Missin britské dvojice Everything But The Girl zlomil 33 let starý rekord v délce setrvání v zámořské singlové hitparádě, když završil 55. týden.

0: Společnost vám dělá Signal Radio, kde dohrává Whitney Houston. Komu by hovovalo příjemné sluníčko, ale ne zas tak vysoké teploty, může si užít ještě zítřejší den. Bude ale patrně více oblačno. Od středy nám bude rtuť v teploměru se opět zvedat. Naměřit bychom mohli i 26 stupňů Celsia a v pátek už i 31 stupňů. Během týdne vás bude se svou hudbou s radostí provázet Signal Radio.
1: Na Signál Rádiu pro vás máme bleskovou soutěž.
2: Ano, nebo ne.
1: Každé všední ráno dostanete kvízovou otázku, na kterou můžete odpovědět pouze slovem ano nebo ne.
2: Jediné správné slovo vás dělí od lákavé výhry.
3: Tentokrát pro vás máme skvělý prázdninový zážitek. Získat můžete rodinnou vstupenku pro dva dospělé a až tři děti do 15 let, které vám umožní jednorázový vstup do kterékoliv ze 14 jeskyní po celém Česku. Sami si vyberete, kam vyrazíte.
1: Jste připraveni odpovědět správně? Ano nebo ne?
2: Hrajte s námi každé všední ráno po 8 hodině.
1: Ano nebo ne na Signál Rádiu.
4: Signál Rádiu posloucháte online
2: na signálradio.cz.

Plete na vlnách signál rádia a jelikož už nadešel můj čas, budu se s vámi muset rozloučit. Muzika z let 80. ale bude pokračovat dál. Ada Adam se s vámi loučí, přeji vám krásný večer a těším se na vás zase příště. Ahoj!

0: Mějte to nejlepší z 80. let neustále u sebe a poslouchejte Signál Rádio také z mobilního telefonu. Nainstalujte si naši aplikaci z App Store pro mobily Apple nebo z Google Play pro mobily s Androidem. Poslouchejte tak naše živé vysílání pohodlně kdykoliv a kdekoliv na světě. Díky naší apce budete mít Signál Rádio a to nejlepší z 80. let pořád po ruce.
1: Nuda ve městě? Vyměňte asfalt za pořádnou jízdu.
2: Bike Park Tanvaldský špičák v Jizerských horách hlásí otevřeno. Čeká vás 12 km trailů pro rodiny i zkušené bikery. Od plynulých vln až po nový skákací trail.
1: Nemáš kolo? Nevadí. Půjčovna a servis jsou přímo u lanovky.
2: O prázdninách jezdíme denně. Detaily najdete na www.skijizerky.cz.
0: Signál Rádio. To nejlepší z 80. let.

nejlepší probuzení do nového dne. To je Ráno na Signál Rádio. Čerstvé zprávy, aktuální informace, zajímavosti z domova i ze světa nebo sport. Poradíme, co si vzít na sebe, aby vás nepřekvapilo počasí. Víme, jak to jezdí na silnicích. A nechybí ani pravidelné soutěže. A to všechno doplňuje hudba, která vás zaručeně vytáhne z postele. Uvařte si kafe, zapněte rádio a my se postaráme, abyste do nového dne vstoupili s dobrou náladou a přehledem o aktuálním dění. Hudba, která nestárne a informace, které potřebujete. To je Ráno na Signál Rádiu. Vstávejte s námi. Signál Rádio posloucháte online na signálradio.cz.

Madonna, Michael Jackson, Elton John, ABBA, Phil Collins, Queen, Pet Shop Boys, Whitney Houston, Depeche Mode a další hvězdy 80. let se zabydleli na Signál Rádio. Pozvěte je z našeho éteru k sobě domů a vraťte se s nimi do mládí. Poslouchejte Signál Rádio, to nejlepší z 80. let. To nejlepší z 80. let. Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: Magneťák Signál Rádia. Pamatujete na dobu, kdy jsme se dávali u rádia s prstem připraveným zmáčknout tlačítko rekord? A jak nás štvalo, když jsme to nestihli včas? A část písničky nám na nahrávce chyběla, nebo nám do toho promluvil moderátor? Tyhle časy jsou už dávno pryč, ale my vám je rádi připomeneme. Zapněte si Magneťák Signál Rádia. Několikrát denně si společně pustíme písničky, které jsme si kdysi nahrávali na kazety nebo magnetofonové kotouče. Některé budou známější, jiné méně známé, ale těšte se i na hudební rarity, na které jste už možná dávno zapomněli. Navíc se o nich dozvíte i řadu zajímavostí. Magneťák, Signál Rádia, aneb co jsme si nahrávali na pásky.
1: Signál Rádio posloucháte online na signalradio.cz.

0: ale jen málo kdo zná jejich příběhy. Připojte se k nám a odhalte známé i neznámé stránky našeho hlavního města. Zapomeňte na nudné turistické průvodce a vydejte se na neuvěřitelnou cestu, během které navštívíte tajuplná místa, poznáte legendy a uslyšíte poutavé příběhy, které skrývá stověžatá Praha. Provede vás spisovatel, fotograf a novinář David Černý. Zažijte naši metropoli z jiné perspektivy v pořadu Miluju Prahu s Davidem Černým na Signál Rádiu.
1: Signál Rádio. Posloucháte online na signálradio.cz.